Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtiška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtišky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuší meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: Slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělala, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat,

0: cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
0: Rozbijeme si naše tři vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš najemno.
0: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
0: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
0: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škralou a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to na tác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal

0: do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na

0: plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní. Ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
0: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukaschul Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
2: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
0: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
2: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
0: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
0: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
3: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovirok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mně opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vody, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten cákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám bivtek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi, řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: No. A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo purkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat v rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska. Nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burgmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily zostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku, takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo?
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: tak uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIC operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIK operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIK kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací. Tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Vrbno pod Pradědem obnoví rybníky nedaleko tamního vlakového nádraží. Házenkáři Karviné prohráli z Plzní 28-29 a extraligový titul má soupeř. Čeká nás slunečný den s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronických podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Radnice ve Vrbně pod Pradědem chystá obnovu rybníků u tamního vlakového nádraží. Město teď dokončuje studii a bude zadávat projektovou dokumentaci. Rybníky jsou pryč od povodně v roce 2024. Město ale počítá s tím, že rybníky už nebudou 3, ale jen 2, říká starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec z Hnutí ANO.
3: Měli by mít takovou smíšenou funkci, jak rekreační, tak pro rybolov, našim rybářům mladým a podobně. A zároveň by měli mít nějakou retenci vody při zvýšených hladinách. Samozřejmě nechytne to tisíciletou vodu, to určitě ne, ale takové ty 20-50 leté vody, to by nám to mělo pomoct vlastně nějakým způsobem zvládat.
0: Výletní loď MV Hondius, zasažená Hantavirem, by dnes měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu 1 námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Pro zahraniční cestující přiletí evakuační lety. Na palubě je asi 150 lidí z 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. 3 cestující na nákazu zemřeli. Sport. Házenkáři Karviné prohráli rozhodující 5. finálové utkání extraligy na domácím hřišti z Plzní 28-29. Klíčovým hráčem Karviné byl Vojtěch Pacl, který se ale celou sezónu potýkal se zraněním.
4: Došla nám síla a to se vůbec nejedná o finálovou sérii, to se jedná o celou sezonu. První půlka na 4 spojky, druhá půlka na 4 spojky, takže když se vám ještě před posledním zápasem zraní pivot, v průběhu zápasu se zraní další spojka, tak samozřejmě nějaký chyby a pak jsou věci, které nemůžu říkat do novin, jinak bych dostal pokutu.
0: Podrobnosti v reportáži přibližně za 20 minut. Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno, později odpoledne a k večeru od západu pozvolna přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Brzký ranní provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neděle 10. května posloucháte Český rozhlas Ostrava. Před námi je pravidelné vysílání, jak už ranní, tak také dopolední část. Zdraví vás nejen Tereza Hájková ve zprávách, ale také Pavla Daňková za mikrofonem. Za chviličku nás čeká pravidelné kalendárium, které se vztahuje právě k datu 10. května a myslím si, že by to mohlo být hodně zajímavé. No a kromě už avizovaného fotbalu se také podíváme na házenou. Karvinští házenkáři 17. mistr. Mistrovský titul v klubové historii nezískali. V rozhodujícím 5. finálovém utkání prohráli doma z Plzní 28-29, přestože na začátku 2. poločasu vedli o 5 branek. Za chvíli v našem vysílání uslyšíte karvinského trenéra Michala Brunu. Buďte s námi a mějte krásný nedělní den.

0: 10. května, tak na začátku května historicky se u nás v českých zemích děly velmi zásadní a důležité věci. Jak to bylo 10. května, tak to by mohlo přiblížit dnešní kalendárium na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Krásné ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Krásné ráno, dneska bude nádherně, jasno až polojasno, později odpoledne a k večeru od západu zvolna bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 21, na horách 12 až 16. Pár bude slabý, proměnlivý, postupně východní až jeho východní vítr do rychlosti 4 metry za sekundu.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu,

0: Házenkáři Karviné, které v průběhu sezóny sužovala mnohá zranění, prohráli rozhodující páté finálové utkání extraligy na domácím hřišti z Plzní 28-29. Právě zdravotní stav byl podle trenéra Karviné Michala Bruny klíčový.
1: Michal Bruna u mikrofonu po rozhodujícím prohraném finále na domácí palubovce o gol 28-29. Tak nevyužili jste tu domácí šanci?
2: No, nevyužili. Nevyužili.
1: Můžete teďka možná říct, co s týmem bylo v průběhu sezóny? Jaká zranění vás provázela?
2: Jasně, kdyby mi někdo v polovině sezóny řekl, že budeme mít poslední domácí zápas, finále, rozhodující doma, tak bych tomu nevěřil. Odešel na nejlepší hráč ligy Solák. Zranilo se nám 6 hráčů dohromady. Nakonec jsme stáli před tím zápasem a mohli jsme to rozhodnout tady. V tom zápase jsme vedli o 5 gólů druhý poločas. Neproměněné akce v posledních 10 minutách a za mě 3 chyby rozhodčích na konci. Podle mě měl pískat 7, takovou laťku nastavil, ale 3 sedmi nepískal. Na to ale neskazuju. Kdyby jsme ty šance proměnili, které jsme měli, sedmičku, tak by to skončilo jinak. Tak by to skončilo jinak a my bychom to dotáhli. Já chci ale klukům poděkovat. Jsou to frajeři, dřeli, nemohli, byli rozbití. Celý ten týden jsme laborovali. Vojto vytahovali 60 mililitrů z kolena, má natrženou rotátorovou manžetu. Fugas, Fulnek měl límec celý týden. Nevědělo se do poslední chvíle, jestli bude hrát. Bayer bral antibiotika na týden, musel nastoupit. Chci jim za to poděkovat, že bojovali prostě až do konce, ale nezvládli jsme to.
1: Takže s nějakým odstupem všechny tyto důvody převáží, že to stříbro budete hodnotit střízlivě.
2: No tak samozřejmě, není to fatální prohra. My jsme se do toho finále dostali s polovičkou manšaftu, odešel nejlepší hráč a měli jsme ten domácí zápas doma. Jasně, pak už je to trošku vabank. Nás to doběhlo prostě, ty zranění, ta únava, ale říkám, Plzeň taky byla samozřejmě zraněná. Měli taky dva hráče venku a povedlo se jim to, povedl se jim druhý poločas.
1: Děkuju. Z Karviné David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. Na konci května má být hotová nová kanalizace v Nošovicích. V části Malé Nošovice se rozšiřuje výstavba. Investoři tam dokončují stavbu rodinných domů a taky obec v lokalitě staví vlastní bytovky. Kanalizace tam ale zatím chyběla. Majitelé domů si po dokončení budou muset sami zajistit přípojky. Děti z mateřské školy Harmonie v Ostravě Jihu můžou využívat novou přírodní zahradu. Úpravy trvaly 3 měsíce. Staré prolézačky nahradily nové a navíc přibyl i hmyzí domek, hmatový chodník a nebo lanová dráha. Ozdravení se dočkaly taky stromy, které na zahradě rostou. Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se pak rozšířila i do Evropy. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slavie a Sparty se nedohrálo. Domácí fanoušci totiž vtrhli před koncem utkání na hrací plochu a napadli 3 hráče Sparty. Slavia vedla 3-2 a v případě vítězství mohla slavit obhajobu titulu. Celou situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, později odpoledne a k večeru bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 u odpočívky Klimkovice ve směru na Ostravu na 344. a 0,5 kilometru havarovalo nákladní auto do svodidel. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Babi Daněk a Radů za jejich Loch Lomond ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jdeme na další písničku a hned po ní budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu, kde nám prozradí, jaké nás nejen dnes čeká počasí.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, na lince máme Václava Smolku. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak Václave, poprosím o informaci, jak to teď vypadá v Ostravě.
2: Tak máme mlhy nebo nízkou oblačnost, ale na většině území Moravskoslezského kraje je jasná obloha. Teploty, ty jsou nejčastěji od 5 do 1 stupně Celsia. Výjimečně máme i slabě pod nulou, a to zejména v horských údolích. Vítr ten je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak to bude vypadat v průběhu dne?
2: Tak mělo by být jasno až polojasno, zpočátku se ještě budou výjimečně udržovat mlhy nebo nízká oblačnost, k večeru pak bude od západu zvolna oblačnosti přibývat. Maximální denní teploty budou dnes od 17 do 21 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, postupně východní do 4 metrů za sekundu.
1: Co se týká startu pracovního týdne, tam to bude podobně takové, řekla bych, krásné, slunečné.
2: Tak v noci tam čekáme oblačno od západu, potom až zataženo, k ránu se už může výjimečně objevovat přehánka. Minimální noční teploty budou od 12 do 8 stupňů a povane jenom slabý, proměnlivý, postupně jižní vítr do 4 metrů za sekundu, který bude k ránu postupně zesilovat. Zítra by mělo být převážně s velkou oblačností, zpočátku jen výjimečně, během dne postupně čekáme na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Maximální denní teploty ty budou podobné jako dnes, to znamená 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 stupňů a vítr bude mírný, přechodně čerstvý, jižní od 4 do 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, večer se pak bude měnit na severozápadní a v bouřkách zesílí.
1: Václave, moc děkujeme za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
3: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na pohádku zve děti od 3 let Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Jmenuje se Nádherné úterý a děti přivádí do kouzelného světa plného laskavosti, přátelství a radosti. Pohádka začíná v 16 hodin. Horské lázně Karlova Studánka slavnostně zahajují lázeňskou sezónu. Akce se koná od 10 do 17 hodin a propojí lázeňskou tradici s kulturou i historií. Na programu akce je třeba žehnání pramenů, komentované prohlídky kaple svatého Huberta nebo beseda o přírodních léčivých zdrojích. A kulturní centrum Nová Osmička ve Frýdku Místku pořádá akci ke dni matek. Začíná v 11 hodin přednáškou Šárky Secové o výživě. Poté se program zaměří na líčení a péči o pleť. Večer zakončí listování knihou Matková patrola.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Mike Oldfield v závěru první hodiny, kterou jsme trávili společně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Před námi ještě Pavel Bobek a hned potom už Tereska Hájková s dalšími aktuálními zprávy. Mějte hezkou neděli.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministryně Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. V Karlově Studánce dnes začíná lázeňská sezóna. Fotbalisté Ostravy prohráli v ligové skupině o záchranu v Teplicích. Bude slunečno a naměříme do 21 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to řekla včera v televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Podle Schillerové je ale schválený materiál nereálný.
3: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovskis, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
1: Vytvoření plánu vyžaduje evropská legislativa kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. V provozu jsou děti nejvíce ohrožené na parkovištích, v obytných zónách anebo při jízdě v autě. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. V Česku dojde každý rok k asi 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Policejní statistiky zároveň ukázaly, že minulý rok při dopravních nehodách zemřelo 8 lidí mladších 15 let. Lázně Karlova Studánka dnes zahajují sezonu. V 10 hodin dopoledne začne mše v místním kostele Panny Marie uzdravení nemocných. Poté půjde slavnostní průvod k lázeňským pramenům, které požehná ostravsko-opavský biskup Martin David. Potvrzuje mluvčí státního podniku Lucie Špačková.
4: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. A součástí dne budou také komentované prohlídky kaple svatého Huberta a chybět nebude ani jarmark s převážně ručně vyráběným zbožím. Sport.
1: Fotbalisté Ostravy prohráli ve druhém zápase skupiny o záchranu v Teplicích 1-2. Baník nevyhrál po sedmé za sebou a po utkání se k němu otočili zády jeho fanoušci, kterých na sever Čech dorazilo několik set. Pochopení proto měl ostravský trenér Josef Dvorník, který mužstvo převzal po základní části.
5: Mají na to právo odejít z toho sektoru, mají právo vlastně na cokoliv. To je nejsprávný, když se vyjadřují hanlivě, my taky nějakým způsobem se na ně nevyjadřujeme hanlivě. Pořád je to ve fázi nějaké lidskosti a já jsem řekl tým, pojďme, zatleskejme. Samozřejmě ta frustrace tam je s tím, že jsme nezískali ani bod. A jeli přes celou republiku, my jsme za to rádi, opravdu to kvitujeme.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno, teď ráno ještě výjimečně mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni, na horách naměříte maximálně 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále na dálnici D1 na 344. a 5. kilometru u odpočívky Klimkovice ve směru na Ostravu. Havarovalo nákladní auto do svodidel. Jiné nehody teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava 4 minuty po 6. hodině. Havířovská nemocnice rozšiřuje paliativní péči. Zdravotnický tým tam začal pomáhat nevyléčitelně nemocným pacientům před 4 lety. Zájem o službu roste, proto nemocnice vybudovala i nové zázemí. No a my se tam podíváme v našem vysílání za pár okamžiků. Hned poté, co si dáme pravidelnou rozcvičku, řekneme si, jaké bude venku počasí a tak dále a tak dále, a pustíme si spoustu hitů a písniček a songů, které nestárnou. Třeba od Věrky Špinarové, teď ale Leona Machálková.

0: 6 hodin 11 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Před námi pravidelná rozcvička. Jdeme na ní.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na záda. Pokrčíme kolena a přitáhneme k trupu v pravém úhlu. Paže kolmo do stropu drží pedláhev. Brada přitažená na hruď. S výdechem přetáhneme ruce se lahví přes hlavu dolů na zem a zároveň propínáme kolena. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Užijte si dneska krásné teplé počasí ještě předtím, než se začne rychle ochlazovat. Dneska bude jasno až polojasno. Zpočátku ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 21, na horách bude 13 až 17 stupňů.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava, 6 hodin a 21 minut, takový je aktuální čas. Havířovská nemocnice rozšiřuje paliativní péči, zdravotnický tým tam začal pomáhat nevyléčitelně nemocným pacientům před 4 lety. Zájem o službu stále roste, proto nemocnice vybudovala i nové zázemí.
1: Zde sedí paní doktorka, zde sedí rodina a zde sedím já.
2: Vrchní sestra Monika Neškerová ukazuje, jak to vypadá, když usazuje takzvané paliativní konzilium v nové místnosti. Jde o důležitou schůzku lékařů s pacientem, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Většinou přichází i rodina nemocného.
1: Je to velmi těžké i pro toho pacienta, i pro tu rodinu, protože ví, že ztrátí toho svého milovaného člověka.
2: Dříve zdravotníci neměli žádný prostor, kde by se mohli v klidu věnovat pacientovi a rodině. Teď nemocnice opravila starou nevyužívanou zasedací místnost. Jde o větší pokoj se stolem, židlemi, ale třeba i kávovarem. Lékaři mohou promítat potřebné materiály na dvou televizích. Pacientů přibývá, říká vrchní sestra Monika Neškerová.
1: Opravdu každoročně stoupá počet paliativních konzilí. Já si pamatuju, za první rok jsme měli něco lehce přes 100 paliativních konzilí a loni už to bylo přes 200, kolem 250 konzilí, takže opravdu ten nárůst je velký.
2: Zázemí ale nevyužívají jen onkologové. Pacienti s nevyléčitelným onemocněním jsou napříč všemi medicínskými obory. Podle primáře biochemické a hematologické laboratoře Davida Starostky jde nejčastěji o dvě oblasti.
3: Onkologická onemocnění v nelečitelné fázi a tou druhou stejně velkou oblastí jsou pacienti s chronickým nevyléčitelným selháním různých orgánů, zejména se jedná o selhání srdce a plicních funkcí.
2: V budoucnu by nemocnice chtěla otevřít i paliativní ambulanci. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Oprava zámeckých koní Ren v Karviné nabrala zpoždění. Původně měla být dokončená koncem letošního roku. Teď se termín posouvá na příští jaro. Projekt za více než 130 milionů korun počítá s víceúčelovým sálem nebo komunitními prostory. Aktuálně už stavbaři sundali starou střechu a dělají nové krovy. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání. Lhůta proto uplynula už 4. května. Sankce za každý den zpoždění je 0,05% stanovené daně. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžete daňové přiznání podat až do 1. července. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, 27%, preferuje jejich nárůst na průměr NATO. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1300 lidí. Podle agentury má na jejich názor vliv politické přesvědčení a pocit ohrožení Česka v současné situaci. Horní Bečva plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta bude začátek trasy v lomu u přehrady. Házenkáři Karviné prohráli rozhodující 5. finálové utkání extraligy na domácím hřišti z Plzní 28-29, přestože na začátku druhého poločasu vedli o 5 branek. Západočeši tak po 3 letech slaví 9. český titul. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno, teď po ráno ještě výjimečně mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nákladního auta stále hlásíte z dálnice D1. Bouralo do svodidel na 344,5 kilometru u odpočívky Klimkovice ve směru na Ostravu. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vedení zámku ve Slezských Rudolticích navazuje na tradici nejvýznamnějšího historického majitele hraběte Alberta z Hodic. Podivínský šlechtic se věnoval třeba alchymii, ale také sběru nejrůznějších kuriozit. Zámek tento rok otevřel nové prostory a také výstavu. Jeden ze sálů je ale dětem nepřístupný.
1: Pak přecházíme do Indie. Tady ve vitrínách máme nějaké indické předměty, dýky, masky.
2: Tomáš Zemba mě vzal do nových sálů, kde je i nová expozice.
1: To je Venušin sál, to jsou kuriozity jenom pro dospělé.
2: Hrabě Albert a jeho manželka Sofie byli údajně veselější povahy a měli tady i vlastní harem a údajně pořádali hry takového lehtivějšího charakteru.
1: A proto jsme se tím inspirovali. Třeba tady vidíte krásné čínské sošky, které znázorňují akt samotný. Každopádně toto údajně se dávalo novomanželům, aby se inspirovali, co mají v noci dělat.
2: Kastelán Tomáš Zemba mi ukazuje další předměty, tentokrát z Japonska a poselství mají podobné.
1: Destičky z kosti, na které jsou opět namalované akty, různé polohy. To se taky v Japonsku dávalo novomanželům. No a tady ty krásné žetony, zase jsou tam vyznačené polohy různé a to se ve starém Římě s nima platilo v nedvěstincích.
2: Po stěnách jdou vidět jakési ornamenty. Ty jste vzali z historických fotografií nebo?
1: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovali, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
2: Druhý kabinet kuriozit už je přístupný všem. Zámek získal od dárců předměty z Orientu, ale třeba i zhruba 90 milionů let staré skameněliny. Zámek na zimu nezavírá a domluvit prohlídku jde prakticky kdykoliv. Ze Slezských Rudoltic Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, na lince máme Václava Smolku. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak Václave, poprosím o informace, jak to teď vypadá v Ostravě.
2: Tak máme mlhy nebo nízkou oblačnost, ale na většině území Moravskoslezského kraje je jasná obloha. Teploty, ty jsou nejčastěji od 5 do 1 stupně Celsia. Výjimečně máme i slabě pod nulou, a to zejména v horských údolích. Vítr ten je slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak to bude vypadat v průběhu dne?
2: Tak mělo by být jasno až polojasno, zpočátku se ještě budou výjimečně udržovat mlhy nebo nízká oblačnost, k večeru pak bude od západu zvolna oblačnosti přibývat. Maximální denní teploty budou dnes od 17 do 21 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, postupně východní do 4 metrů za sekundu.
1: Co se týká startu pracovního týdne, tam to bude podobně takové, řekla bych, krásné, slunečné.
2: Tak v noci tam čekáme oblačno od západu, potom až zataženo, k ránu se už může výjimečně objevovat přehánka. Minimální noční teploty budou od 12 do 8 stupňů a povane jenom slabý, proměnlivý, postupně jižní vítr do 4 metrů za sekundu, který bude k ránu postupně zesilovat. Zítra by mělo být převážně s velkou oblačností, zpočátku jen výjimečně, během dne postupně čekáme na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Maximální denní teploty ty budou podobné jako dnes, to znamená 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 stupňů a vítr bude mírný, přechodně čerstvý, jižní od 4 do 9 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu, večer se pak bude měnit na severozápad a v bouřkách zesílí.
1: Václave, moc děkujeme za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: 6 hodin 52 minut tipy pro trávení dnešního dne. První pozvánka je do Dolního Benešova na výstavu psů, koná se v areálu tamního fotbalového klubu. Na 32. krajské hornosleské výstavě se představí psy všech plemen. Jejich posuzování v kruzích začíná v 9 hodin. Slezské divadlo v Opavě hostí baletní studio Karolína. Od 17 hodin tam na diváky čeká vystoupení plné tance, radosti a dětské energie. Představením provází herečka Kamila Srubková. Nebo se přijďte užít atmosféru letního kina přímo pod komínem kulturního centra Nová osmička ve Frýdku Místku. Začátek promítání je mezi 20. a 21. hodinou. Na programu je film Běžící muž. Podle pokynů organizátorů mají mít lidé sebou deku.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky. Krnov v létě spustí novou objevovací hru pro turisty. Ligové fotbalové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Počasí bude slunečné s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké ráno vám přeje Tereza Hájková. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
2: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
0: Stavbaři v Nošovicích dokončují novou kanalizaci. Hotovo má být na konci května. V části Malého Nošovice se rozšiřuje výstavba. Investoři tam dokončují stavbu rodinných domů a taky obec v lokalitě staví vlastní bytovky. Kanalizace tam ale zatím chyběla. Majitelé domů si po dokončení budou muset sami zajistit přípojky. Na každý metr obec lidem přispěje 500 korun. Od června bude na turisty v Krnově čekat nová objevovací hra. Ta skrze různé úkoly a hádanky provede zájemce významnými krnovskými místy. Za vyřešení úkolů pak dostanou figurky znázorňující různé památky ve městě. Součástí hry je i nedaleké polské město Prudnik. Projekt potrvá do prosince. V podzimní etapě vznikne i nový fotopoint na Bezručově vrchu, říká Zuzana Skukálková z Krnovského turistického informačního centra.
3: Když uhodnou hádanku a splní i to, že se na nějakém tom určitém místě vyfotí a pak nám i tu fotku v informačním centru tady u nás ukážou, tak získají vždycky 2 figurky.
1: Sport.
0: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šance Lize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník a do sektoru hostujících příznivců házeli pyrotechniku. 3 hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabin a Spartané krátce poté odjeli. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík pak oznámil, že utkání se dohrávat nebude.
4: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má 1 nebo 2 hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
0: Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes bude mimořádně zasedat. Incidentem se zabývá taky policie.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách maximálně do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na 344,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu havarovalo nákladní auto do svodidel. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Karel Gott, Valdemar Matuška nebo Lucie Bílá, písničky, které nestárnou za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, kde přejeme krásné nedělní ráno. 4 minuty po 7 hodině. Karvenští házenkáři 17. mistrovský titul v klubové historii nezískali. V rozhodujícím 5. finálovém utkání prohráli doma z Plzní 28-29, přestože na začátku 2. poločasu vedli o 5 branek. Co se stalo, dozvíte se v naší reportáži. Nejdříve se ale podíváme na náš pravidelný pořad. Jmenuje se Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na ostření zahraničních nůžek. Buďte s námi a mějte krásné ráno.

0: Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát s kutilem Arturem Kubicou a zaměříme se na ostření zahradnických nůžek.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Jak správně udržovat čisté a funkční zahradní nůžky, aby vám dlouho a ještě dlouho vydržely. Nůžky pořádně umýjte, vysušte a potom začneme s broušením. Některé brusné kameny nebo brousky vyžadují, abyste je před použitím namočili do vody. Jiné brusné nástroje zase vyžadují, abyste je namočili do malého množství oleje. Ne všechno zahradní nářadí nebo zahradnické nůžky je vyrobeno tak, že je lze rozebrat. Rozebírejte pouze takové nářadí, které potom dokážete složit. Po nalezení správného úhlu čepele začněte pohybovat brusným kamenem proti čepeli, aby začal obrušovat ostří. Způsob, kterým pohybujete brusným kamenem, však bude zcela záviset na typu nástroje, který používáte. No a buďte opatrní, jakmile dokončíte broušení, je dobré nůžky namazat přípravkem proti tvorbě rzy. Zdraví vás kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatím to tak teda v nížinách nevypadá, alespoň v centru Ostravy je pořád takový opar, řekla bych i mlha dokonce, nicméně dneska bude jasno až polojasno. Zpočátku právě s těmi mlhami nebo nízkou oblačností k večeru bude od západu naopak oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní maxima vystoupají na 17 až 21 stupňů, na horách bude 13 až 17.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, před námi je další část našeho ranního vysílání. Konkrétně se podíváme na další bod programu. Házenkáři Karviné, které v průběhu sezóny sužovala mnohá zranění, prohráli rozhodující páté finálové utkání extraligy na domácím hřišti z Plzní 28-29. Právě zdravotní stav byl podle trenéra Karviné Michala Bruny klíčový. Jakkoliv to házenkáře Karviné samozřejmě může mrzet, tak si myslím, že ten jejich výkon zcela zastínila ostuda na trávníku Sparty a Slavie, respektive na trávníku jednoho z těchto dvou fotbalových týmů, kde se uskutečnilo derby, které neskončilo úplně moc dobře. Takže jakkoliv to karviňákům a karvinským házenkářům nevyšlo, tak si myslím, že pořád ještě odešli se ctí.
2: Michal Bruna u mikrofonu po rozhodujícím prohraném v finále na domácí palubovce o gol 28-29, tak nevyužili jste tu domácí šanci?
3: No, nevyužili.
2: Můžete teďka možná říct, co s týmem bylo v průběhu sezóny, jaká zranění vás provázela?
3: Jasně, kdyby mi někdo v polovině sezóny řekl, že budeme mít poslední domácí zápas v finále rozhodující doma, tak bych tomu nevěřil. Odešel na nejlepší hráč ligy Solák, zranilo se nám 6 hráčů dohromady. Nakonec jsme stáli před tím zápasem a mohli jsme to rozhodnout tady. V tom zápase jsme vedli o 5 gólů druhý poločas. Neproměněné akce v posledních 10 minutách a za mě 3 chyby rozhodčích na konci. Podle mě měl pískat 7, takovou laťku nastavil, ale 3 sedmi nepískal. Na to ale neskazuju. Kdyby jsme ty šance proměnili, které jsme měli, 7, tak by to skončilo jinak. Tak by to skončilo jinak a my bychom to dotáhli. Já chci ale klukům poděkovat. Jsou to frajeři, dřeli, nemohli, byli rozbití. Celý ten týden jsme laborovali. Vojto vytahovali 60 mm z kolena, má natrženou rotátorovou manžetu. Fugas, Fulnek měl líme celý týden. Nevědělo se do poslední chvíle, jestli bude hrát. Bayer bral antibiotika na týden, musel nastoupit. Chci jim za to poděkovat, že bojovali prostě až do konce, ale nezvládli jsme to.
2: Takže s nějakým odstupem všechny tyto důvody převáží, že to stříbro budete hodnotit střízlivě.
3: No tak samozřejmě, není to fatální prohra. My jsme se do toho finále dostali s polovičkou manšaftu, odešel nejlepší hráč a měli jsme ten domácí zápas doma. Jasně, pak už je to trošku vabank. Nás to doběhlo prostě ty zranění, ta únava, ale říkám, Plzeň taky byla samozřejmě zraněná. Měli taky dva hráče venku a povedl se jim druhý poločas.
2: Děkuji. Z Karviné David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dopravní nehoda dětem hrozí hlavně na parkovištích, v obytných zónách a při jízdě v autě. Data týmu silniční bezpečnosti zároveň ukazují, že v Česku se každoročně stane asi 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Z policejních statistik zároveň vyplývá, že minulý rok na silnicích zemřelo 8 lidí do 15 let. Více ve zprávách v 8 hodin. Lázně Karlova Studánka v Jeseníkách dnes zahajují sezónu. Ostravsko-opavský biskup Martin David požehná tamním léčivým pramenům, promenádou projde i slavnostní průvod v historických kostýmech. Vystoupí tanečnice Charlestonu anebo třeba sbor z Vrbna pod Pradědem. Program začíná v 10 hodin dopoledne. Město Klimkovice dokončilo náročnou stavbu zhruba kilometr dlouhého chodníku do sousední obce Polanka nad Odrou. Nová pěší trasa vede podél frekventované silnice, kde v minulosti často docházelo ke srážkám chodců s auty. Stavba vyšla na více než 15 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, na které propukla nákaza hantavirem, zakotvila v přístavu Granadia na Kanárských ostrovech. Není přímo u břehu, cestující budou na pevninu postupně převážet malé čluny. Podle plánu by evakuace mohla začít kolem 9. hodiny. Dnes je Den matek, který tradičně připadá na druhou květnovou neděli. V Československu se svátek začal slavit už před 103 lety, kdy ho po americkém vzoru prosadila Alice Masaryková. Tradice se obnovila v 90. letech po pádu komunistického režimu. Obdobou je Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno, teď po ránu výjimečně mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá až do konce června.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Havířovská nemocnice rozšiřuje paliativní péči. Zdravotnický tým tam začal pomáhat nevyléčitelně nemocným pacientům před 4 lety. Zájem o službu roste, proto nemocnice vybudovala i nové zázemí.
1: Zde sedí paní doktorka, zde sedí rodina a zde sedím já.
2: Vrchní sestra Monika Neškerová ukazuje, jak to vypadá, když usazuje takzvané paliativní konzilium v nové místnosti. Jde o důležitou schůzku lékařů s pacientem, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Většinou přichází i rodina nemocného.
1: Je to velmi těžké i pro toho pacienta, i pro tu rodinu, protože ví, že ztrátí toho svého milovaného člověka.
2: Dříve zdravotníci neměli žádný prostor, kde by se mohli v klidu věnovat pacientovi a rodině. Teď nemocnice opravila starou nevyužívanou zasedací místnost. Jde o větší pokoj se stolem, židlemi, ale třeba i kávovarem. Lékaři mohou promítat potřebné materiály na dvou televizích. Pacientů přibývá, říká vrchní sestra Monika Neškerová.
1: Opravdu každoročně stoupá počet paliativních konzilí. Já si pamatuju, za první rok jsme měli něco lehce přes 100 paliativních konzilí a loni už to bylo přes 200, kolem 250 konzilí, takže opravdu ten nárůst je velký.
2: Zázemí ale nevyužívají jen onkologové. Pacienti s nevyléčitelným onemocněním jsou napříč všemi medicínskými obory. Podle primáře biochemické a hematologické laboratoře Davida Starostky jde nejčastěji o dvě oblasti.
3: Onkologická onemocnění v nelečitelné fázi a tou druhou stejně velkou oblastí jsou pacienti s chronickým nevyléčitelným selháním různých orgánů, zejména se jedná o selhání srdce a plicních funkcí.
2: V budoucnu by nemocnice chtěla otevřít i paliativní ambulanci. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Na lince máme Romana Volného z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Romane, tady pořád v centru Ostravy je taková jakoby mlha nebo opar, přitom je slibováno jasno, tak jak je to teď v kraji?
2: Tak na Ostravsku, Karvinsku, částečně Novojičínsku, možná i Frýdecku, Místecku máme buď to mlhy nebo i nízkou oblačnost, ale to se každopádně bude během těch ranních hodin poměrně rychle rozpouštět a měl by to být dnes poměrně slunečný den. Aktuální teploty jsou většinou někde od 8 do, nebo 9 do zhruba 4 stupňů Celsia a provází to většinou slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Přes ten den se to bude vyvíjet jakým směrem?
2: Ta nízká oblačnost a mlhy by se měly poměrně rychle rozpouštět a mělo by převládnout slunečné počasí, jasná nebo polojasná obloha. Teprve k večeru by potom od západu mělo oblačnosti zvolna přibývat, ale dnes to bude každopádně beze srážek. Odpolední maxima by se měly pohled většinou od 17 do 21 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 13 stupňů. A vítr to bude provázet zpočátku slabý proměnlivý, v průběhu dne většinou východní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: No a co se týká startu pracovního týdne, kdy máme očekávat to největší ochlazení?
2: Tak vypadá to, že až v úterý bude ten nejchladnější den, možná středeční ráno, zítra každopádně hodně oblačnosti, už v noci bude oblačno postupně až zataženo, k ránu se můžou začít objevovat výjimečně přehánky. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 12 do 8 stupňů a vítr v noci slabý proměnují postupně jižní do 4 metrů za sekundu a k ránu bude zesilovat, no a zítra potom už hodně oblačnosti. Zpočátku sice výjimečně, ale během dne postupně na většině území se objeví déšť nebo přehánky, pravděpodobně někdy kolem poledne a zejména v odpolední hodinách i bouřky. Zítřejší maxima ještě mezi 17 až 21 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách opět kolem 13 stupňů. Vítr to bude provázet mírný, přechodně až čerstvý od jihu s průměrnou rychlostí do 9 metrů za sekundu, místy může dosahovat v narázech kolem 55 km za hodinu. K večeru se potom bude měnit na severozápadní a v těch odpoledních bouřkách může pochopitelně přechodně zesilovat.
1: Romane, ještě poslední informace o vlhkosti a tlaku.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1018 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje většinou mezi 80 až 100%.
1: Děkujeme za informace, přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. To si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na pohádku zve děti od 3 let Beskydské divadlo v Novém Jičíně. Jmenuje se Nádherné úterý a děti přivádí do kouzelného světa plného laskavosti, přátelství a radosti. Pohádka začíná v 16 hodin. Horské lázně Karlova Studánka slavnostně zahajují lázeňskou sezónu. Akce se koná od 10 do 17 hodin a propojí lázeňskou tradici s kulturou i historií. Na programu akce je třeba žehnání pramenů, komentované prohlídky kaple svatého Huberta nebo beseda o přírodních léčivých zdrojích. A kulturní centrum Nová Osmička ve Frýdku Místku pořádá akci ke dni matek. Začíná v 11 hodin přednáškou Šárky Secové o výživě. Poté se program zaměří na líčení a péči o pleť. Večer zakončí listování knihou Matková patrola. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné ráno.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Fair Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nejvíce ohrožené jsou děti při jízdě v autě anebo na parkovištích. Ve Valašském Meziříčí řidiči nově nesmí odbočit z nábřežní ulice na průtah městem. Karvinští házenkáři prohráli doma rozhodující finále extraligy a jsou stříbrní. Bude slunečno a naměříme do 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Dopravní nehoda dětem nejčastěji hrozí při jízdě v autě anebo na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku ročně stane průměrně 5 000 dopravních nehod s účastí dětí a jejich počet dlouhodobě neklesá. Loni kvůli nim zemřelo 8 dětí do 15 let, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech. U nehod, kdy bylo dítě ve vozidle, šlo nejčastěji o nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, ale také nedání přednosti v jízdě.
1: Ve Valašském Meziříčí platí nově zákaz odbočení z ulice Nábřežní na průtah městem. Řidiči můžou odbočit jen na silnici první třídy číslo 57 směrem ke kruhovému objezdu u Panáčka. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše jsou důvodem opakované dopravní nehody v tomto místě.
4: Toto místo bylo dlouhodobě problematické. Docházelo zde k opakovaným nehodám, zejména při odbočování doleva na Vsetínskou ulici směrem k autobusovému nádraží. Nové dopravní značení s přikázaným směrem odbočení doprava tak řidiče nasměruje ke kruhovému objezdu u Panáčka, což je vhodnější a hlavně bezpečnější řešení.
1: Slovenský premiér Robert Fico předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výzvu od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k setkání a mírovému jednání. Putin řekl, že je ochotný se Zelenským sejít v neutrální zemi, ale až po uzavření trvalého míru. Zároveň uvedl, že si myslí, že konflikt na Ukrajině se chýlí ke konci. Dodal ještě, že pokud by měl jednat s Evropskou unií o zlepšení vztahů po válce, přál by si, aby Evropu zastupoval bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, se kterým má velmi blízké vztahy.
2: Sport.
1: Házenkáři Karviné, které v průběhu sezóny sužovala mnohá zranění, prohráli rozhodující páté finálové utkání extraligy na domácím hřišti z Plzní 28-29. Právě zdravotní stav byl podle trenéra Karviné Michala Bruny klíčový.
5: Kdyby mi někdo v polovině sezóny řekl, že budeme mít poslední domácí zápas, finále, rozhodující doma, tak bych tomu nevěřil. Odešel na nejlepší hráč ligy Solák, zranilo se nám 6 hráčů dohromady. Mohli jsme to rozhodnout tady. V tom zápase jsme vedli o 5 gólů druhý poločas. Neproměněné akce v posledních 10 minutách a za mě 3 chyby rozhodčích na konci.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno, k večeru od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty je 17 až 21 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Ostrava, posloucháte nedělní ráno, tady máme 10. května, takové aktuální datum, a před námi písničky, které nestárnou, například s Petrem Reskem nebo Jiřím Schellingerem, no a spousta zajímavých věcí. Mrkneme se do Slezských Rudoltic, ale nejdříve na pravidelnou rubriku Co v učebnicích nebylo. I dnes pro vás máme právě tento pořad, tentokrát se v něm spolu s Martinem Pisaříkem zaměříme na větrné mlýny. Už za pár okamžiků. Buďte s námi a mějte krásný den.

0: Martinem Písaříkem na téma větrné mlýny a neb co v učebnicích nebylo na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtulí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Před zítřejším a také dalším ochlazením prudším v následujících dnech nás ještě dnes čeká krásný sluneční den, i když pravda je taková, že v rámci rána a ještě dopoledne se mohou v Moravskoslezském kraji často vyskytovat mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Jinak ale přes den bude jasno až polojasno. K večeru bude od západu zvolna oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní maxima vystoupají na 17 až 21, na horách bude 13 až 17 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vedení zámku ve Slezských Rudolticích navazuje na tradici nejvýznamnějšího historického majitele hraběte Alberta z Hodic. Podivínský šlechtic se věnoval třeba alchymii, ale také sběru nejrůznějších kuriozit. Zámek tento rok otevřel nové prostory a výstavu. Jeden ze sálů je ale dětem stále nepřístupný.
1: Pak přecházíme do Indie. Tady ve vitrínách máme nějaké indické předměty, dýky, masky.
2: Tomáš Zemba mě vzal do nových sálů, kde je i nová expozice.
1: To je Venušin sál, to jsou kuriozity jenom pro dospělé.
2: Hrabě Albert a jeho manželka Sofie byli údajně veselější povahy a měli tady i vlastní harem a údajně pořádali hry takového lehtivějšího charakteru.
1: A proto jsme se tím inspirovali. Třeba tady vidíte krásné čínské sošky, které znázorňují akt samotný. Každopádně toto údajně se dávalo novomanželům, aby se inspirovali, co mají v noci dělat.
2: Kastelán Tomáš Zemba mi ukazuje další předměty, tentokrát z Japonska, a poselství mají podobné.
1: Destičky z kosti, na které jsou opět namalované akty, různé polohy, to se taky v Japonsku dávalo novomanželům. No a tady ty krásné žetony, zase jsou tam vyznačené polohy různé a to se ve starém Římě s nima platilo v nevěstincích.
2: Po stěnách jdou vidět jakési ornamenty. Ty jste vzali z historických fotografií nebo?
1: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
2: Druhý kabinet kuriozit už je přístupný všem. Zámek získal od dárců předměty z Orientu, ale třeba i zhruba 90 milionů let staré zkameněliny. Zámek na zimu nezavírá a domluvit prohlídku jde prakticky kdykoliv. Ze Slezských Rudoltic Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V roce 2029 mají dělníci začít stavět první část vysokorychlostní tratě. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. Jako první by se měla rozběhnout stavba trati mezi Přerovem a Ostravou. Paliativnímu týmu Havířovské nemocnice roste počet pacientů. Nejčastěji jde o lidi s onkologickou diagnózou anebo chronickým selháváním orgánů. Teď mají lékaři k dispozici speciální místnost, kde se scházejí s pacienty a jejich příbuznými. V klidu a ve větším soukromí jim mohou vysvětlit, jak bude léčba postupovat. Děti z mateřské školy Harmonie v Ostravě Jihu můžou využívat novou přírodní zahradu. Úpravy trvaly 3 měsíce. Staré prolézačky nahradily nové a navíc přibyl i hmyzí domek, hmatový chodník a nebo lanová dráha. Ozdravení se dočkaly taky stromy, které na zahradě rostou. Americký prezident Donald Trump naznačil, že by část amerických vojáků stažených z Německa mohla zamířit do Polska. Pentagon přitom potvrdil odchod 5 000 amerických vojáků z německých základen. Polská strana je prý připravena je přijmout. Sportovci po celém světě se dnes zapojí do charitativního závodu Wings for Life World Run. Výtěžek z něj půjde na výzkum léčby poranění míchy. V Česku závod začne ve 13 hodin v několika krajských městech. Běžet ale můžete kdekoliv, stačí si do telefonu stáhnout aplikaci. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno, k večeru od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V centru Ostravy v ulici Soukenická probíhají stavební práce. Provoz je převedený do protisměru v zúžených jízdních pruzích. Omezení potrvá do konce května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Starými časy dýchá muzejní expozice v Kosárně v Karlovicích na Bruntálsku. Až se s průvodcem a správcem muzea Martinem Žadkou vydáte poznávat život našich předků, buďte ve střehu. V rámci prohlídky totiž na vás čeká malý hádankový test, natáčela Petra Štrimplová.
1: No, zajímavá věcička je tady v chodbě Karlovické kosárny. Martin Žadka, správce, průvodce tady tím objektem možná trochu poodhalí, ale vy to návštěvníkům dáváte jako hádanku. Nevím, s jakou úspěšností.
2: Překvapivě ta úspěšnost se během období zvyšuje, což mě velmi překvapuje, protože zpočátku bych řekl, že to bylo takové relativně marné to hádání, takže se nechávali lidé podat, ale s postupem doby, já nevím, jestli se to rozneslo, což pochybuju teda, spousta lidí to uhodne a už je ta
1: se
2: většina.
1: To roznese, teď se to roznese.
2: Ta většina lidí to fakt teďka uhodne.
1: Tak popíšem to.
2: Dřevěná skřínka
1: je to
2: na,
1: tak
2: na nohách.
1: Nad pupek, ano.
2: No, asi metr.
1: Metr a půl.
2: No to nemá, to má metr 10-20.
1: Tak.
2: Jsou v ní dvířka výklopná s okýnkem, aby dovnitř bylo vidět.
1: Mm-hmm.
2: Ale to hlavní je, že vedle je topné těleso plechové, ve kterém se topilo petrolejem za účelem tím, aby se ta skřínka vyhřála na určitou teplotu.
1: Takže tady vlastně dole je nádržka na petrolej, tady se to nějak šteluje, reguluje, tady z toho topného tělesa jde...
2: To je regulátor teploty.
1: Takové vlastně, jak se tomu říká, rameno pod knoflíkem, tím regulátorem. No a teď co? Teď byste
2: tady,
1: otevřel...
2: Když se podíváte, tak je potrubí.
1: Mám si tam šáhnout?
2: A to potrubí se vyhřívalo právě tím petrolejem. Tady je otvor pro teploměr, kterým se sledovala ta daná teplota, která byla stěžejní, která se pohybovala kolem 38-40 stupňů.
1: A to už může být nápověda pro někoho?
2: A to už je poměrně dost velká nápověda, protože to se tak blíží takové té tělesné teplotě, která vlastně je zásadní tady pro tenhle proces. Důležitý je teda to, jak jsem říkal, to okýnko, kterým ten dotyčný sledoval to dění a ten proces v té bedínce. Mohlo to být i takový, tenkrát nebyly televize, tak místo toho, jakože...
1: Koukání, že místo do ohniště, tady koukám do skřínky, tam se děly věci.
2: Tam se děly věci.
1: A my už to prozradíme.
2: No tam se děly věci takové, že se občas z vajíčka vylíhlo kuře.
1: Vy jste to mezi tím zavřel, ale já vás poprosím, otevřeme to ještě, protože tam jsou vlastně takové, no roštíky ne, to jsou takové podlážky, ale vlastně jo, roštíky to jsou. Jsou tam dvě, takhle výsuvné.
2: Pokládám, že tady teda byla ještě jedna, ale ne.
1: Jedna ještě asi chybí. A na tom teda byla vajíčka a při té teplotě, kterou my jsme zmiňovali, to udělalo křup křup, až nastal správný čas a... Tady hospodář viděl, že už je tam živo, to znamená sáhl pro kuřátka a už...
2: Kuřátka právě si museli samozřejmě zavčas výmout z toho a většinou byla taková praxe, že už byla nachystána krabice u kamen pro ty vylíhla kuřátka a ty se přemístěvaly vlastně do těch teplých míst těm kamnům.
1: No a mělo to nějaký specifický název, kromě jako obyčejné líhně, která mě napadne. Tady je štítek kovový a tam se dá přečíst. Továrna umělých líhní, družstvo hospodář z Milotic nad Bečvou. Takže líheň, nazveme to líheň na kuřata. Záhadná věc, přijďte prozkoumat do kosárny v Karlovicích. Z Karlovic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Sluníčko se nám už konečně přes tu mlhu a nízkou oblačnost ukazuje, jasné bude celý dnešní den, bude jasný. 17 až 21 stupňů, na horách 13 až 17. Užijte si to, protože zítra se začne rychle ochlazovat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezké dopoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnešní první pozvánka v rámci této hodiny je do Dolního Benešova na výstavu psů. Koná se v areálu tamního fotbalového klubu. Na 32. krajské hornosleské výstavě se představí psy všech plemen. Jejich posuzování v kruzích začíná v 9 hodin. Slezské divadlo v Opavě hostí baletní studio Karolína od 17 hodin. Tam na diváky čeká vystoupení plné tance, radosti a dětské energie. Představením provází herečka Kamila Srubková. Nebo si přijďte užít atmosféru letního kina přímo pod komínem kulturního centra Nová osmička ve Frýdku Místku. Začátek promítání je mezi 20. a 21. hodinou. Na programu je film Běžící muž. Podle pokynů organizátorů mají mít lidé sebou i deku.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Město Klimkovice dokončilo chodník do sousední Polanky nad Odrou. V Karlově Studánce dnes začíná lázeňská sezona. Počasí bude slunečné s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do 1. července. Klimkovic do Polanky nad Odrou se teď pěší dostanou bezpečněji. Město Klimkovice dokončilo náročnou stavbu zhruba kilometr dlouhého chodníku podél frekventované silnice, kde v minulosti často docházelo ke srážkám chodců auty. Přestavby se dočkaly taky zastávky autobusů, ty teď stavějí v bezpečnějších zálivech. Chodník za více než 15 milionů korun financovalo město s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury. Lázně Karlova Studánka dnes zahajují sezonu. Už za hodinu začne mše v místním kostele Panny Marie uzdravení nemocných. Poté půjde slavnostní průvod k lázeňským pramenům, které požehná ostravsko-opavský biskup Martin David. Potvrzuje mluvčí státního podniku Lucie Špačková.
3: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. A součástí dne budou také komentované prohlídky kaple svatého Huberta a chybět nebude ani jarmark s převážně ručně vyráběným zbožím.
1: Sport.
0: Fotbalisté Ostravy prohráli ve druhém zápase skupiny o záchranu v Teplicích 1-2. Baník nevyhrál po sedmé za sebou a po utkání se k týmu otočili zády jeho fanoušci, kterých na sever Čech dorazilo několik stovek. Pochopení proto měl ostravský trenér Josef Dvorník, který mužstvo převzal po základní části.
4: Mají na to právo odejít z toho sektoru, mají právo vlastně na cokoliv. To je nejsprávný, když se vyjadřují hanlivě, my taky nějakým způsobem se na ně nevyjadřujeme hanlivě. Pořád je to ve fázi nějaké lidskosti a já jsem řekl tým, pojďme, zatleskejme. Samozřejmě ta frustrace tam je s tím, že jsme nezískali ani bod. A jeli přes celou republiku, my jsme za to rádi, opravdu to kvitujeme.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno. K večeru bude od západu pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kniha beze slov, vyprávěná jen skrze sled obrazů, i takzvaná tichá kniha bude v nabídce dnešní čítárny, kterou uslyšíte už za malý okamžik. A mluvit budeme také o knize, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera. V naší čítárně na vlnách Českého rozhlasu Ostrava mezi 9. a 10. To znamená krátce za pár okamžiků, kromě toho písničky, které nestárnou, třeba Václav Neckář nebo Hana Zagorová. No a možná, že přijde řeč také na to, že dneska, nezapomeňte, je Den matek. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Je tady svátek matek, všech maminek, den matek a my jsme se rozhodli jedné z nich poslat kytičku. 59 611 22 66. Kdybyste chtěli třeba pro svou maminku kytičku, tak můžete volat právě teď do studia Českého rozhlasu Ostrava na číslo 59 611 22 66 a my se s vámi rádi na předání nějaké kytičky domluvíme a domluvíme také podrobnosti. Já zkouším, koho pak mám na lince. Dobrý den. Halo, halo. Tak zkusíme ještě jednou. Halo, halo, kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Eva.
0: Dobrý den, paní posluchačko Evo. Chtěla byste kytičku ke dní matek pro sebe nebo pro nějakou maminku vaší třeba?
1: Já si myslím, že pro sebe maminku už bohužel nemám.
0: Ano, ale i to se samozřejmě přijímá, protože to je důležitá věc. Kolik máte dětí?
1: Dvě.
0: Tak k tomu určitě blahopřejeme, ke kytičce taky, vydržte mi na lince, je vaše. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji moc.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V dnešní čítárně chceme zaujmout hlavně malé děti a jejich rodiče nebo prarodiče. Nabídneme totiž několik nových knih pro společné čtení. Ať už jde o knihu Kočičí dům nebo Ahoj kytko, což je příběh o přátelství, které se dá najít i tam, kde by ho možná nikdo nečekal. Za povídáním o nových knihách pro děti zajela redaktorka Iva Havlíčková do Třince za tamní knihovnicí Marikou Zadembskou.
1: S Marikou Zadembskou, knihovnicí z knihovny města Třinec, probíráme knihy dnes pro děti, dnes speciálně pro ty menší děti, čili knihy krásně ilustrované většinou, je to tak.
2: Mám tady takovou hromádku krásných novinek, jak říkáte, krásně ilustrované určitě. U všech těch knih hraje ilustrace jako důležitou roli, aby na první pohled děti zaujaly, se líbily. A já jsem připravila hromádku, kterou teď mám doma, čteme ji se svým synem, nebo zrovna tím listujeme, takže máme aktuálně rozžitých několik knih a mají takový společný jmenovatel, to jsem si uvědomila až teď. Jsou tam hezké mezigenerační vztahy, babičky, dědečkové a vnuci, tak to se nám protkalo ve více knihách.
1: Takže budeme pomocí knih spojovat generace. První kniha, se dívám na titul, Kočičí dům, a hned tady několik koček na titulní straně namalovaných.
2: Přesně tak, Kočičí dům, kniha tajvanského autora, přeložená díky hostu k nám do češtiny. Je nádherná věc, možná by se na první pocit mohlo zdát, že pro milovníky koček, a já úplně nejsem milovnice koček, ale tahle kniha, to jsem si zamilovala a možná i díky knize i najdu cestu ke kočkám. Je to krásný příběh, kdy od předsádky, od prvních stránek vlastně děti objevují svět tady té báby, hlavní hrdinky báby, která žila byla a nesnášela kočky. Hned to na první stránce, je to zajímavá ilustrace i text, nad tohle větou se dá diskutovat určitě dlouze s dětma menšíma. A vy, když příběhem procházíte, tak postupně zjišťujete, že ta bába, která nesnášela kočky a která si říkala, ještě, že doma nemám žádné kočky, ta bába si říká, tak vy vlastně v ilustraci vidíte, že těch koček se kolem ní ale pohybuje spousta, takže něco v tom bude skrytého. Takže příběh o bábě, která nesnášela kočky, ale která se nakonec stává milovnicí koček, vlastně se stává kočkou.
1: My jsme říkali, že dnešní nabídka je mířena, cílená na ty menší děti, čili to je kniha pro zhruba předškoláky.
2: To je krásná kniha na přečítání s dětmi, já bych řekla třeba klidně od 4 let můžeme přečítat tuhle knížku i mladšími dětmi. Mají zkušenosti s ní výbornou i ve školkách, paní učitelky, i doma, kdy se čte. Ale můj syn má 9 a kniha se mu moc líbila a na konci mi říká, škoda, že ještě nepokračuje, nebo chtěl bych jako ještě dál si číst o té bábě.
1: Tak, listování knihou Kočičí dům a jdeme dál. Máme tady knihu Ahoj kytko. Zajímavý formát, takový podlouhlý.
2: Krásná kniha. Ano, ta kniha je vlastně i jako artefakt nádherná kniha. Je to debut ilustrátorky výtvarnice Andreje Techezy. Zatím ji známe z ilustrací pro jiné autory a tady to je její kniha celá i s příběhem. A jak říkáte, je zvláštní i formátem, ale má nádherný i přebal, takový jako...
1: Tomu se říkalo pauzovací papír kdysi, je to ono?
2: Průklepový nebo pauzovací, ano. Takže i samotné to provedení, ten formát, všechno ilustrace jsou nádherné. Ahoj kytko, zase je bezvadná věc pro mě, protože kniha o kytkách. Já jsem ten typ, kterému příliš jako se nedaří kytkám doma, ale s touhle knihou si myslím, že se mi povede líp. Je to příběh o holčičce, která se, chápeme dobře, asi hodně stěhuje a nemá mnoho kamarádů, protože mění často byt, takže než si najde nové kamarády, chvíli to trvá. A ona tady říká tak hezky, představuji si, kam asi všichni jdou, když se dívá z balkónu. A jestli mají kamarády a co dělají, když mají čas. Většina lidí, které Madla zná, totiž čas nemá. Tak je to příběh holčičky, která vlastně je tady sama a nemá kamarády a hledá někoho, s kým mohla trávit čas. A přes květiny, přes takový květinový balkón a květiny a jeden úlomek květiny se dostane až k sousedce, kterou zatím nezná. A když ji pozdraví, tak říká, dobrý den, paní Kytko. Napadne jako první slovo a paní se jmenuje Květa, ale klidně říká mi, říkej Kytko. Takže přátelství starší paní v tom domě, kde teďkom bydlí, naše Madla, přátelství nejenom s ní, ale i s kytkami. Hezký příběh, jako mezigenerační, za mě krásný. Je tam spoustu zajímavostí o kytkách, které třeba míváme doma a ani nevíme možná kolikrát, jak se jmenují. Tak je tady třeba voskovka, tady je, myslím, je tady... Co tady ještě jsem viděla někde?
1: Co Madla ještě pěstuje, ano.
2: Právě má tady kaktusy, voskovku.
1: Ibišek.
2: Ibišek,
1: Hemží se to květinami v této knize Ahoj kytko.
2: Nádherná kniha. Pravdu celá je velmi, velmi povedená. Přátelství může vyrůst i tam, kde by to člověk nečekal. Třeba v květináči.
0: Říká knihovnice Marika Zademská, která už za chvíli vezme do rukou i nový titul oceněný Magnéziou litera.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ocenění Magnesia Litera v kategorii pro děti a mládež získala za rok 2026 kniha s názvem S láskou od Kateřiny Ilnerové. Autorský komiks Mladé výtvarnice je milým generačním poselstvím. I k této knize se dostaneme v dnešní čítárně, která se věnuje právě novým dětským knížkám. Třinecká knihovnice Marika Zademská jich vybrala hned několik a postupně je představila redaktorce Ivě Havlíčkové.
1: Tak odkládáme knihu Ahoj, Kytko. A v dnešní čítárně představíme i knihu s názvem Tonia, malý hrom z hor. Tak to bude asi hodně živá holčička.
2: Přesně, jak říkáte, to je přesně Tonia. Tonia i příběh Marie Parové, Maria Par, norská autorka, kterou už jsem možná posluchačům představovala minule, když jsme si povídali o knize Oskar a já, tak to je další kniha této autorky. Říkají oni, že jako je nástupkyně Astrid Lindgrenové, výborná vypravička, čte se skvěle. Tohle je krásná kniha pro čtení, taky mezigenerační čtení společné rodinné. Řekla bych, že lepší bude na přečítání, než ji někomu dát do ruky a čti si sám, tak tohle to je kniha přesně proto, abych si sedla celá rodina a četla si společně. Máma, táta, dědeček, babička, kdokoliv. Protože Tonia je divoška, ona žije v takové norské vesničce, jediné dítě ona je tam. A její nejlepší kamarád je Gunvald, starý asi 80-letý pán. Takže to je zajímavé přátelství vlastně mezi dítětem a starším člověkem, ale ta Tonia je takový divok, že celá vesnice má co dělat, aby stačila jejímu tempu a jejím nápadům.
1: Ano, dostáváme se v povídání do Norska tady. Mm-hmm. O Tonie, do norské vesnice.
2: Když jsme u Norska a u cestování, tak bych vzala do ruky knihu komiksovou, která se jmenuje S láskou V. Kniha Kateřiny Ilnerové. Kniha teď získala cenu Magnesii litery pro děti a pro literaturu pro děti a mládež. A je to krásný zase příběh, kdy vnučka se zbalí, odjede na cesty a posílá své babičce pohlednice a skrz ty pohlednice vlastně cestuje i ta babička. Ona jakoby se propadá do těch míst, o kterých dostává psaní, dostává pohlednice, takže dobrodružství zažívá nejenom ta vnučka, ale i babička. Jeden pohled třeba zní: Milá babičko, pozdravy ze zeleného údolí. Je tu hromada ovcí, skoro stejně hebkých jako ponožky od tebe. S láskou V.
1: Babička bydlí na Jahodové ulici. Co na té knížce ocenila porota, nebo co na ní oceňujete vy?
2: Já jsem právě teď poslouchala rozhovory s Kateřinou a já myslím, že porota právě ocenila mezigenerační vztahy jako lehkost, krásnou ilustraci, jemné ilustrace, které provází tím příběhem, velmi hravé. Možná i zpátky se vrátit k psaní pohledů a dopisů. Sama Katka, autorka, říká, že ona jezdí na skautské tábory a tam ty pohlednice ještě pořád prostě frčí a jsou spojkou mezi rodinou a těmi dětmi. Takže přijde mi to jako hezké, že se dá zažít dobrodružství nejenom na cestě,

0: cestách, ale možná i právě doma v křesle, když pletu ponožky a čtu pohlednice, které mi posílají děti a vnuci.
1: A tu nabídku s Marikou Zademskou Třineckou knihovnicí ukončíme poslední knihou, kde jsi také komiks?
0: No, zdálo by se, že je komiksová, protože má takové jako, jak to říct, obrázky ve rámečcích, ale tohle to je tichá kniha. Kniha Kde jsi, Marty Bartoloy. Tu knihu vydal Portál a je to jedna z prvních tichých knih, které teď zkouší Portál vydávat do Česka. Tichá kniha je kniha bez textu, kterou je možno vyprávět si svými příběhy, každý sám. Ta kniha je bezvadná v tom, že zase si můžeme číst sami, i s prarodiči nebo rodiči a každý z nás uvidí trochu jinou věc, důležitý jiný příběh, takže myslím, že by to krásně fungovalo právě, kdybych si vyprávěla já a moje babička, tak budeme vnímat a vidět jiné věci v tom příběhu a budeme vyprávět ten příběh jinak. Tady to je krásný příběh o tom, jak se dobré skutky mohou řetězit a jak dobro je nakažlivé.
1: Kniha, která musí hodně rozvíjet fantazii a představivost, když tam není vlastně ani jedno slůvko napsáno.
0: Přesně tak, ale máme zkušenost, že dokážou takovou knihu číst i děti úplně malé, 4-5 let, které vlastně nečtou ještě písmena, dekodují, takže čtou jakoby podle obrázku, ale krásně budou číst přesně i teenageři úplně jinak, i dospěláci a třeba seniori, takže Kde jsi? Tady můžeme už jenom sami jako nad tím diskutovat, kdo vlastně je ten, koho hledáme, nebo co je to, co hledáme.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do Dolního Benešova na Opavsku dnes dorazily desítky chovatelů a stovky psů nejrůznějších plemen. Na stadionu FC Dolní Benešov totiž právě probíhá krajská hornoslezská výstava psů všech plemen, kterou pořádá kynologický klub Dolní Benešov. Přímo mezi vystavovateli a návštěvníky už je také naše redaktorka Petra Pivková, které přeji krásné dopoledne. Petro, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tak prosíme o informace, jak to na místě vypadá.
2: No venku to tady v Dolním Benešově vypadá naprosto úžasně, protože tolik psů, kolik já tady kolem sebe teďka mám, tak to už jsem dlouho neviděla, já jsem psíčkař, takže jsem v sedmém nebi, ale každopádně tady probíhá, jak jsem se dozvěděla, už 32. ročník této kynologické výstavy a vlastně můžu říct, že na svědomí a organizačně jí má pod záštitou pan ředitel soutěže Lumír Krásenský. Dobrý den. Řekněte mi, kolik těch psů a co všechno se tady dneska bude dít?
3: Dobrý den, dovolte, abych vás pozdravil, posluchače Rádia Český rozhlas. Nacházíme se v Dolním Benešově na stadionu FC Dolní Benešov a probíhá tady 32. krajská hornoslezská výstava psů všech plemen. Máme tady přihlášeno necelých 450 pejsků, máme tady od čivavy až po dogu, když to takhle řeknu, všech rázů, všech velikostí. Máme tady připravené pro návštěvníky bohaté občerstvení, grilované speciality, domácí luxusní koláče a prostě pohoštění, co hrdlo ráčí.
2: Kdyby se někdo chtěl přijít podívat bez psa, tak jako může prostě se kouknout, jak to tady dneska vypadá.
3: Ano, srdečně zveme všechny posluchače. Přijďte se k nám podívat do Dolního Benešova. Máme skvělé počasí, super atmosféru tady máme a užíváme si tenhle den.
2: A do kolika ta dnešní výstava tady bude probíhat?
3: Zhruba tak do 15 hodin bude probíhat asi výstava. Plánujeme kolem jedné a druhé odpoledne finále. Vítěz výstavy obdrží raritu, 1 metr vysoký pohár a spoustu cen od našich sponzorů.
2: No tak jak ten pohár bude vypadat, tak to se určitě dozvíme, protože já to ukážu i na sociálních sítích našeho Českého rozhlasu. A je ještě nějaká zajímavost tady, na kterou mohou lidé přijít?

0: jít?
1: Já bych chtěl hlavně poděkovat našim štědrým sponzorům, bez kterých se tato výstava nemohla být uskutečněna. Sponzoři, ještě jednou vám moc krát děkuji.
0: Tak na ty jste se také můžete podívat, ale já si myslím, že to, že se tady může výstava konat, tak to je i díky vlastně Dolnímu Benešovu. A já jsem tady ještě i s místostarostou panem Dohnalem. Chodíte rád sem na výstavy?
2: Krásné dobré dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem moc rád, že tady můžu být u této krásné příležitosti, protože pejsci rozdávají radost. Já opravdu mám radost, že tady vidím malé, velké plemena a jsem moc rád, že tady je spoustu dětí, kteří si tady chodí podívat, pohrát si s pejsky a není to jenom o tom, že tady musí někdo vyhrát, ale skutečně se můžete inspirovat, jestli doma čsího mazlíčka budete chtít domů.
0: A my jsme se bavili o tom, že máte doma kočku. A co takhle psa, když chodíte sem, dal byste si říct?
2: Určitě, já bych si pejska pořídil, ale vzhledem k tomu, že jsem časově dost vytížený, tak bych měl obavy o to, kdo by se mě postaral. Takže si myslím, že pro mě je skutečně lepší ta kočka. Ale určitě, pokud chcete mít svého čtyřnohého přítele, pořiďte si pejska.
0: Ještě pojďme říct, kdy bude další takováhle výstava tady v Benešově.
1: Další výstavu plánujeme na 27. září v tomto roce. Bude to 33. krajská hornoslezská výstava a tímto bych vás chtěl srdečně všechny pozvat, abyste se zúčastnili této akce.
0: Tak pokud by vám to nevyšlo dnes, Fádové, já moc děkuju, tak určitě můžete na podzim, jak jste slyšeli, ale myslím si, že i ten dnešek bude stát za to, jak jsem říkala, počasí je nádherné a těch pejsků je tady opravdu spoustu.
3: Děkujeme Petře Pivkové, zdravíme do terénu a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Díky moc a naslyšenou.
4: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V provozu jsou děti nejvíce ohrožené při jízdě v autě anebo na parkovištích. Španělsko začalo s evakuací cestujících z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. V Ostravě Vítkovicích si dnes lidé připomenou tragicky zemřelého člena tamního sokola. Počasí bude slunečné s teplotami kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě anebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Na různé situace mezi auty by děti měly připravit rodiče, říká metodička dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
4: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat.
2: Stavbaři v Nošovicích dokončují novou kanalizaci. Hotová má být na konci května. V části Malé Nošovice se rozšiřuje výstavba. Investoři tam dokončují stavbu rodinných domů a taky obec v lokalitě staví vlastní bytovky. Kanalizace tam ale zatím chyběla. Majitelé domů si po dokončení budou muset sami zajistit přípojky. Na každý metr obec lidem přispěje 500 korun. U přípojek delších než 25 metrů úřad pomůže připravit taky projekt. Na Kanárských ostrovech začala evakuace cestujících z výletní lodi, na které se rozšířil hantavirus. Nemoc už zabila 3 lidi a několik dalších je nakažených. Plavidlo dnes ráno zakotvilo u ostrova Tenerife. Zhruba 150 lidí z více než 20 zemí se bude postupně přesouvat do evakuačních letadel. Radnice Ostravy Vítkovic obnovila pomník člena tamního sokola Karla Botka. Zanedbaný pískovcový pomník na Vítkovickém hřbitově radnice odkoupila a nechala restaurovat. Karel Botek zemřel tragicky přímo v tamní sokolovně v roce 1924 při nácviku na sokolskou olympiádu.
5: Karla Botka si zájemci můžou připomenout na dnešní komentované vycházce s historikem. Ta začíná o 14:30 před Sokolovnou v Českém domě. Trasa povede kolem domu, kde sportovec bydlel a skončí na hřbitově u obnoveného pomníku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes absolvují generálku před mistrovstvím světa. Na závěr švédských her se utkají od 12 hodin se Švýcarskem, které bude nadcházející šampionát hostit. Svěřenci Radima Rulíka jsou po úvodní výhře 3-1 nad Švédskem a sobotní porážce 2-3 s Finskem v tabulce turnaje na druhém místě, o bod za finským týmem. Švýcarům patří se 2 body poslední 4. místo.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno nebo polojasno, k večeru od západu pozvolna přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni, na horách naměříte 13 až 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a U Barbory. Práce potrvají až do konce července.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčku.

0: Tačky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš najemno.
0: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to na hrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
0: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
0: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukr je kolik tady v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škralouk a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to na tác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného galu z cukrářského

0: sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na Instagramovém profilu nebo na Facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si

0: té energie jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí. A musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
1: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
0: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
1: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
2: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
1: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
2: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
3: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mou. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takovýto základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože dennodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladí se na to ani nedostane.
2: Naladí se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, nebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na dezert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čertiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Karviné už dělníci rozebrali střechu zámeckých koníren a staví nové krovy. Paliativní tým Havířovské nemocnice funguje v nových prostorách. Českou turistku v rakouských Alpách zasáhl blesk, je vážně zraněná. Bude slunečno a naměříme až 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Oprava zámeckých koníren v Karviné nabrala zpoždění. Původně měla být dokončená koncem letošního roku. Teď se termín posouvá na příští jaro. Projekt za více než 130 milionů korun počítá s víceúčelovým sálem anebo komunitními prostory. Aktuálně už stavbaři sundali starou střechu a dělají nové krovy, potvrdil náměstek primátora Lukáš Rašik, zvolený za SocDem.
3: Staticky některé věci se musely dořešit a podobně, takže je to jako vždycky se staršíma budovama. Máme tam i Národní památkový ústav, takže řešili se nějaké památkové věci, na které se musí dbát, takže k tomu zdržení z těchto důvodů docházelo.
1: Vláda zřejmě neschválí návrh pirátských poslanců, kteří chtějí zavést další sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 6% na některé potraviny a hygienické prostředky, jako jsou vložky, tampony a pleny. Stojí to v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády zveřejněném na vládním webu. Poukazuje hlavně na to, že návrh pirátů bude mít významné negativní dopady na rozpočet, ale neobsahuje návrh, jak tento propad vyrovnat. Havířovská nemocnice má nové zázemí pro paliativní tým. Nové prostory vznikly ze staré nevyužívané zasedací místnosti. Dříve zdravotníci neměli žádné zázemí, kde by se mohli v klidu věnovat pacientovi a rodině, říká primář biochemické a hematologické laboratoře David Starostka.
4: To, co my jsme se rozhodli udělat, je nabídnout pacientům péči daleko lépe organizovanou a lépe podporovanou ze strany řady odborností, které mají pacientovi s nevylečitelným onemocněním často v terminální fázi jeho života co nabídnout.
1: Česká turistka utrpěla vážná zranění po tom, co ji v rakouských Alpách zasáhl blesk. Stalo se to při náhlé změně počasí u hory Kreuzkogl. Blesk uhodil v bezprostřední blízkosti 28-leté Češky a jejího přítele. Tlaková vlna ji povalila na zem a žena nakrátko ztratila vědomí. Záchranáři dvojici turistů přepravili vrtulníkem do nemocnice ve městě Rotman. V Letech u Písku si dnes lidé už za hodinu připomenou výročí deportace více než 400 Romů do koncentračního tábora Osvětim z května 1943. Pobyt v zařízení většina z nich nepřežila. Oběti si účastníci připomenou mimo jiné položením květin u památníku holokaustu Romů a Sintů. Na shromáždění vystoupí kromě potomků přeživších předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno, k večeru od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni, na horách naměříte 13 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o aktuálních dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké dopoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, 11 hodin, 4 minuty, před námi chaloupka strýčka Artura už za pár okamžiků a kromě toho nezapomeňte, že máme druhou neděli v měsíci květnu, což znamená v překladu, že je dnes den matek. Všem maminkám přejeme všechno nejlepší, no a budeme rozdávat i kytičku v následující hodině, ale to až po výzvě, kdy bude potřeba zavolat na telefonní číslo sem k nám do studia 59 611 22 60. Ale teď to ještě není, chce to všechno svůj čas, takže mu ho necháme, no a chaloupka strýčka Artura už za pár okamžiků. Mějte krásnou neděli.

Začíná Chaloupka strýčka Artura, tedy pořad speciální pro milovníky dobré české muziky a hlavně pro lidi, kteří se teď doma nudí a už je to nebaví a chtějí se trochu zasmát. A víte, co je zvláštní? Že když u nás v rádiu dáme nějaký sprosťácký vtip, tak je to pokaždé problém, protože my jsme slušné rádio a takové vtipy tu nevysíláme. Ale na policisty takové vtipy, samozřejmě v mezích tolerance, být mohou. To nikomu nevadí, dokonce ani těm slušným rádím. Takže tady jeden máte, na úvod. To naskočí policajt do tramvaje a zařve: sledujte ten taxík. No, budete se možná divit, ale už před lety jsem zaznamenal jeden případ, co tramvaják někoho srazil a než mu došlo, že nemá kam ujet, tak se pokoušel z místa činu tou tramvají opravdu ujet. Prostě se rozjel, no a pak mu došlo, že není kam, tak zastavil. Prostě zazmatkoval. No a za starých časů, to bylo ještě před rokem 1989, tak to byl ještě jeden vtip na policisty, jak se takový policista rozhodl, že emigruje. Nastoupil do trolejbusu a zařval na toho řidiče: mám zbraň, okamžitě to stoč, na Vídeň. Tak já bych řekl, že dnes jsme začali trošku z hurta. Dáme si Kamarádi dolů sfárejme a zpívá to Josef Kobr, elita ostravských bavičů a herců a komiků, na kterého my tady u nás v Českém rozhlase nezapomínáme a kterého si hýčkáme.

V poslední době potkávám hodně lidí nemocných, kašlajících, smrkajících, říká se tomu nachcípaných a pořád přemýšlím, co by se s tím dalo dělat a jaké na to vzít léky a objevil jsem tento vtip. To povídá pacient doktorovi. Pane doktore, moje žena hrozně kašle. A ten doktor se ptá, no a zkusili jste nějaké bylinky? A ten pán povídá, ano, dali jsme si včera cigaretku Mariánky a teď vám hrozně kašle a ještě se u toho pořád směje. A to je ještě lepší vtip, ten je ze života. To chlapi se v tom poznají, ženské to nepochopí, takže to se baví dva kamarádi a ten jeden povídá, pořád se tak divně díváš po mojí manželce, co se ti na ní líbí? A ten druhý kamarád se tak zamyslí a pak říká, víš, mi se na tvojí ženě líbí, že je to tvoje žena a ne moje. No, kdo se někdy doma s tou svou štěknou nepohádal, tak to bych takového chlapa chtěl někdy potkat. Příští týden máme den otevřených dveří, je to v sobotu 16. května, tak dojděte, třeba budu zírat a až mi řeknete, já jsem se s tou mojí krasatinkou nikdy v životě nepohádal. Ale předem upozorňuju, že na pohádky už spoustu let nevěřím. A mám pro vás valčík Františka Třetiny a Libora Mikla, nazvaný Od Tečovic a hraje to Frištátská javořina, dechovka, plechovka úžasná, kterou máme i v naší hitparádě, chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava.

Tak začíná teplíčko, děvčata odhazují kabáty a svetry a ukazují nožky a spoustu zajímavých věcí a to se tak tulí v parku jeden pán s takovou vyzývavě oblečenou slečnou a najednou ta slečna povídá, co je to tam za ženskou, tam u toho stromu, jak se po nás tak vražedně už 5 minut dívá. A ten Vašík se otočí, potom zbledne a povídá, nech to tak. To vůbec nemá smysl rozebírat. Teď budu mít podstatně více práce vysvětlit támhleté, kdo jsi ty, můj mazlíčku. A nedávno jsem v televizi viděl dokument o konopí, čili o léčivosti konopných mastí a odvarů a výtažků a dozvěděl jsem se, jak je nelogické zakazování pěstování konopí na zahrádce pro léčebné účely. Tak já jsem taky pro, pěstovat by si člověk měl pro své potřeby kde co. Třeba se to k něčemu hodí, ale vzpomněl jsem si v této souvislosti na tento velice smutný vtip. To babička ráno říká svému dospívajícímu vnukovi, vnoučku můj, zase jsem ve snu lítala na motorce a vznášela se jako na vlnách po celém městě s vlajícími vlasy. A ten vnouček povídá, babičko, kolikrát ti mám opakovat, že ty tvoje cigarety a tabletky jsou v té druhé krabici, te první jsou ty moje. To si vzpomínám, jak děda běhá po kuchyni a povídá, zase tu byl ten drak, co mu z nozder šlehaly plameny. A v té kuchyni sedí u stolu vnouček, takový dlouhovlasý, trochu zanedbaný, čili jak se dříve říkávalo, mánička. A ten vnouček povídá, dědo, tvoje tabletky jsou na lednici vlevo, moje LSD je vpravo, tak si to zase nepopleť. Posloucháte chalopku strýčka Artura a protože je konečně jaro, jak má být, tak já jsem si řekl, že vám připravím takovou nějakou pěknou písničku. A budou to slavné bečvanské zvony, které zpívá Bedřich Čuba, valašský dechovkový slavík a hraje to s ním policejní třináctka.

Už máte na zahrádce všechno zasazené, tak hlavně opatrně. Tři zmrzlíci nás čekají příští týden. Někteří zahrádkáři tvrdí, že zelenina, co má jít do země až po třech zmrzlých, tak ta má jít do země až po třech zmrzlých. A kdo se to snaží urychlit a už teď má plné záhonky, tak také nemusí mít klidné spaní, až ty ranní mrazíky najednou zaplaví to vaše pole. A jestli máte doma hubatou dámu, tak tady mám dobrý nápad, jak si z ní vystřelit. Je to jenom příhoda, ale může se vám stát. A to se paní vrátí domů z nákupu a povídá. Představ si, ty můj trumpeto, dneska ráno v autobuse dva chlapi vstali, aby mi uvolnili místo. A ten manžel, ten domácí trumpeta, jak se nechala paní slyšet, tak ten manžel vstane a povídá. Dva chlapi, říkáš. No a vešla ses na to dvojsedadlo. A to se potkají dvě kamarádky, ta jedna zuří, tak ta druhá se ptá, co se děje, a ta první povídá. Jsem rozzuřená kvůli lásce. A ta druhá na to moudře říká, tak to se ti teda divím, máš být klidná, jedna láska přijde, druhá odejde, tak proč bychom se kvůli tomu rozčilovali? No a ta první sousedka, co zuří, povídá, no právě, nová láska přišla, ale ať dělám, co dělám, tak ta stará láska se furt nechce zvednout a odstěhovat se zpátky k mamince. A za to se nám hodí slovenská kozovanka, tedy dechovečka, plechovečka, až zo zahraničí se svou písničkou Prečo si neprišel, keď som ťa čakala. Zpívají to Katarína Můčková a Julius Cintula, hraje kozovanka.

To takový záletník, manžel se vrací nad ránem domů a taková žárlivá a podezřívavá žena se ptá: můžeš mi vysvětlit, jak se ti na límec nové, čisté a vyprané košile dostala cizírtěnka? A ten manžel přemýšlí, jak je to možné, a přemýšlí a po dvou minutách bezbraně mávne rukama a smutně říká: já si nemůžu vzpomenout, nevím, jak k tomu došlo, ale pamatuju si docela jistě, že košili jsem si jako vždy předtím sundal. Ale nejkrásnější nedělní vtip jsem pro vás schoval až na tuto chvíli. A to povídá manželka svému mužičkovi: Karle, dnes se cítím, jako bych to ani nebyla já. A ten chlap se nad tím zamyslí a potom slavnostně povídá: to je skvělé, to je od tebe velice příjemná zpráva. Možná nás konečně po několika letech čeká příjemný, láskyplný víkend. Našel jsem jednu ostravskou písničku o nás chacharech, jmenuje se Ostravští chachaři a hrají to Buřinky, Petra, Dudeška a zpívají jejich Berušky.

0: A aby se vám dobře vzpomínalo na dnešní nedělní vysílání chaloupky strýčka Artura, tak pro vás mám závěrečný složitý vtip. To nějaký pán u soudu zažaloval druhého pána pro ublížení na zdraví při dopravní nehodě. A ten soudce si čte ten zápis té nehody a potom povídá, no ale nevím, na co si stěžujete. Tady podle zápisu čtu, přímo u té nehody, že jste na místě policistovi řekl, že jste se nikdy v životě necítil lépe. Tak mi to vysvětlete. A ten pán povídá, ano, pane soudce, to je pravda, jenže ono to bylo trošku jinak. Víte, když k nehodě dorazil ten policista, přišel k mému koni, který měl zlomenou nohu, a zastřelil ho. Potom šel k mému psovi, který byl také těžce zraněný, celý potlučený, a také ho zastřelil. Pak přišel ke mně a zeptal se, jak vám je, pane? Myslel jsem, že za těchto okolností, vážený pane soudce, bylo rozumné říci, že mi nikdy nebylo lépe. Krásnou neděli s ostravskými polkami od Kobeřanky vám všem přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kok.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásný bílej dům a skupina Turbo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za nějakých 8 minut tady bude Pravé poledne, a to znamená Hudební poštu s Pavlem Janoščcem. Ovšem, slíbila jsem vám také kytičku ke Dni matek. Dneska máme druhou neděli v květnu a to je pravidelný čas, kdy mají maminky svátek. 59 611 22 66, to je telefonní číslo sem k nám do studia. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: No, krásný májový den, u telefonu je Danuše.
0: Dobrý den, paní Danuše, tak vy byste ráda kytičku pro sebe nebo pro někoho dalšího?
1: A víte, že i pro sebe?
0: No tak to je úplně nejkrásnější. Člověk by se měl chválit, měl by si dělat radost a měl by se mít rád. Takže my vám přejeme všechno nejlepší ke Dni matek. Vydržte mi na lince a kytička je vaše. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Ať vám dneska po celý den také někdo dělá radost. Mějte se krásně. Pavla Daňková opět brzy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky, počítá s tím aktualizovaný harmonogram. Stavbaři dokončují novou kanalizaci v části Nošovic. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilu alespoň hodinu denně. Odpoledne bude slunečné s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré poledne u zpráv vám přeje František Tichý. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
5: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
4: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Na konci května má být hotová nová kanalizace v Nošovicích. V části Malé Nošovice se rozšiřuje výstavba. Investoři tam dokončují stavbu rodinných domů a taky obec v lokalitě staví vlastní bytovky. Kanalizace tam ale zatím chyběla. Majitelé domů si po dokončení budou muset sami zajistit přípojky.
6: Obec lidem přispěje na každý metr přípojky 500 korun. U přípojek delších než 25 metrů úřad pomůže připravit také projekt. Firmu na výkopové práce by si lidé měli sehnat do letošního srpna, kdy chce obec začít se zkušebním provozem. Z Nošovic František Kuča, Český rozhlas.
4: Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje výstavba nového dětského dopravního hřiště v areálu koupaliště. Součástí projektu bude také vzdělávací místnost a nové skladové prostory. Podle nezávislého starosty Jana Kučery se koupaliště dočká i dalších novinek.
7: I letos se koupaliště dočká novinek, kromě dokončení dopravního hřiště a nových pokladen, přibydou stánky s občerstvením, prostor, zastíněné prostory pro návštěvníky a na další roky plánujeme modernizaci brouzdaliště, 50-metrového bazénu a chtěli bychom také přidat tobogán.
1: Počasí.
4: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno s teplotami od 17 do 21, na horách kolem 15 stupňů a slabým východním až jihovýchodním větrem. V noci a zítra čekejte oblačno až zataženo a během dne postupně s deštěm nebo přehánkami. Teploty v noci klesnou až na 8 stupňů, přes den vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude foukat čerstvý, jižní až jihozápadní o síle 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Pozor na silnici 111 v Opavě Komárově. U odbočky na Suché Lasce je nehoda 3 osobních aut. Projíždějte místem opatrně. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přejeme krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Chvíli po 12. hodině začíná pravidelná hudební pošta, do které můžete opět telefonovat na číslo 596 11 22 66 a přát si písničky, které byste rádi poslali svým blízkým. Dnes je Den matek, také slaví svátek všechny blaženy. Rádi bychom všem popřáli i prostřednictvím hudební pošty. Právě proto je pro vás k dispozici a to až do 13. hodiny. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Hudební poště je připravený první vzkaz. U telefonu je paní Olga z Dolní Lutyně. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga z Dolní Lutyně. Zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. Dnes je svátek matek. Prostřednictvím rozhlasu posílám blahopřání všeho nejlepšího, hlavně zdraví a pohodu sestře Věrce, paní Marušce Pavlu a Ivetce Šostokové, paní Božence Sikorové, paní Emilce Dudové, paní Žofince Babiarčikové, Pavli Bobrekové, potom do domečku s pečovatelskou službou v Dolní Lutyni paní Jance Kočvarové, Helence Bobrekové a Jarce Janasové, paní Dámce do Bohumína, Olince do Ludgeřovic a ještě paní Šárce Staničkové do Dolní Lutyně. Šarinko, hlavně zdravíčko vám přeju. A všem maminkám, babičkám i těm, kteří vychovali cizí děti. Pane Pavle, děkuji za vyhledání písničky a přeji všem posluchačům hezký sluneční den. Naschledanou.
1: Paní Olga, k tomu není co dodat, rádi se přidáváme. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další vzkaz v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava na čísle 596 11 22 66 je připravený. U telefonu je paní Štěpánka. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Štěpánka z Dárkoviček a chtěla bych popřát naší mamince Evičce Tráčalové do Klokočova. Mami, dneska jeden matek. Chtěla bych ti jenom říct, jsi super mamča, dělala si jsi super mamča, dala si nám lásku, hodně si obětovala, dělala si pro nás všechno, ještě pořád děláš, jsme rádi, že tě máme, dala si nám lásku a měli jsme tě moc rádi, máme tě moc rádi, jedna druhou, na jednu druhou stranu, máme tě moc rádi, dneska je tvůj velký den, matek, to ti všechny mě přijou moje sestřičky, je to Evička, Jirenka, Marcelka a můj manžel Martin. A ještě jedno přání bych měla do domova, důchodců pod Vinou horou v Hlučině, od manžela mamince, ale nevím, jestli to slyší. Maminko, taky bychom vám přáli hodně štěstí, zdravíčka, ať vás ten cukr nezlobí tolik. A ještě jedno přání to do Kozmic od mojí kamarádky, je to babička Heda. Babičko Hedo, taky vám přeju hodně štěstí, zdraví a Vlasta je vaše dcera super. Mám ji moc ráda a děkuju, nashledanou.
1: Také děkujeme, Štěpánko, za zavolání i vám. Přejeme jen a jen to nejlepší.
2: Mějte se hezky. Děkuju vám, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál v hudební poště s přáním. Stačí zatelefonovat na číslo 596 11 22 66. A u telefonu je teď paní Zuzana. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych chtěla tuto písničku poslat do Markvartovic, a to pro Aničku Memovou v dnešním hudní matek. Takže jsi jako slunečnice v létě, jsi květina, co neodkvete. Jsi život, který krásně leží. Bez tebe bychom tady byli jen stěži. Mami, děkujeme za všechno, co pro nás děláš a jak se dobře o nás staráš. Vím, že to není vždy snadné. Krásný den, matek, přeje dcera Zuzana a syn Aleš.
1: My se k přání také opět rádi přidáváme a posíláme na vaše přání písničku od skupiny Holky. Naschledanou.
2: Moc krát vám děkuji, naschledanou.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje, jak jinak než dalším přáním. Kdo je prosím u telefonu? Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes je svátek matek a proto bych chtěla popřát všem maminkám, kterým nikdo nemůže popřát. A chtěla bych popřát hlavně svoji sestřičce Jiřince Milatové, která je zasloužilou matkou, protože od 2,5 let vychovává po smrti dcery vnučku. Chtěla bych popřát její dceři Lence Revendové a hlavně mojí dcerušce Kateřince Pěkníkové z Kozlovic a nevěstě Martince Stalmachové, její mamince a babičce Jarušce. Samozřejmě, že i všem sousedkám, s kterýma chodím na procházky. No prostě všem maminkám. Vám, pane Pavle, moc děkuji za vybraní písničky a mějte se krásně.
2: Ano, já jsem v úvodu neřekla vaše křestní jméno, tak je prozraďte, kdo to přeje.
3: Jarmila.
2: Jarmilka, paní Jarmilka. Tak, rádi posíláme, paní Jarmilko, písničky. A teď tu, kterou jste vybrala od Karla Gotta a Marty Kubišové. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje, a to až do 13. hodiny. Telefonujete na číslo 596 11 22 66. U telefonu je Dáša Spržná. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro paní Blaženu Dostálovou Spržná, která dnes slaví svůj svátek. Přejíme jí hodně zdraví, štěstí, sluníčka a hodně splněných přání. Vše nejlepší přeje manžel Josef, dcera Dagmar s rodinou, synové Josef a Jaromír s rodinami, vnoučata Monika, Tomáš, Barunka, Kubík a Filipek a taky pravnoučata Emička, Rozárka a Martínek. Ke gratulaci se připojují sestra Libuše, švagr Bohumír a kamarádka.
1: A teď nám vypadlo asi spojení, tak kamarádka... Nevadí?
2: Jana.
1: Kamarádka Jana. Teď nám vypadlo spojení. Kamarádka Jana. Jsme rádi, paní Dášo, že posíláte přání tolika lidem, tolik radosti.
2: Ano.
1: A ještě k tomu písnička od Karla Gotta, kterou nahrál se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Jdi za štěstím. A v tom je jasný vzkaz. Takže i vám hodně štěstí a spokojenosti. Pokud oslavujete Den matek, tak i vám vše nejlepší.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pokračujeme v hudební poště, těch přání je celá řada a mimo jiné i proto, že je den matek, tak hrajeme hlavně maminkám. U telefonu je teď paní Katka, říkám-li to správně a přejeme hezké odpoledne.
2: Ano, určitě. Děkuji, vám taky přeju krásné odpoledne a všem posluchačům a chtěl bych popřát naší mamince z Vyšný Lhot, Jarmily Salmachové. Maminko, moje milá, častý stříbo do vlasů splétá, ale v očích pořád září. Láska, co domov vytváří, tvé ruce vždy pohladí, když mi život nesnadí. V každém slově, v každém gestu ukázím tu správnou cestu. Máme tě moc rádi a přejeme ti úplně všichni. Tvoje dcera Katka s rodinou, syn Radek s rodinou a syn Pavel. Děkuji moc.
1: Také vám děkujeme za zavolání, milá slova a rádi pošleme písničku, kterou jste vybrala od Lucie Bílé. Je to jedna z nejnovějších, jmenuje se Máma. Tak hezký poslech a nashledanou.
2: Děkuji moc, nashledanou.
3: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další vzkaz hudební poště Českého rozhlasu Ostrava číslo 596 11 22 66 je stále k dispozici. U telefonu je paní Anička. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám, pane Janošek. Písnička bude pro všechny maminky z Českého rozhlasu, pro všechny zaměstnankyně rozhlasu, pro mě, pro moji dceru a pro moje spolužačky. Děkuji moc za výběr písničky a naslyšenou.
1: Krásný den matek vám moc přejeme, abyste vybrala písničku od Josefa Opltá, Svatavičerné. Máme vy naše české mámy. Rádi posíláme.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je stále k dispozici, a to i pro přání pana Marka, který se před okamžikem dovolal. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, děkuji vám za přivítání a chtěl bych popřát k dnešním narozeninám Mirku Kurasovi, emeritnímu posuzovateli holubu. Přeji mu za sebe, za manželku Gabku, za Matěje a za všechny holubáře hodně štěstí, dlouhá léta, ještě dlouhá léta a hlavně zdravíčko. Ať si poslechne písničku. Děkuji vám.
2: My se k přání rádi přidáme, mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava stále pokračuje, a to přáním od paní Jany, která je u telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak já bych chtěla k dnešnímu svátku maminek poslat přání naší milované mamince Aničce Kancelířové z Nové Běle. Maminečko moje, já líbám ručky tvoje, ty ručky, co nás kolébaly, do postýlky ukládaly. Za tu lásku a srdíčko posíláme pusu na líčko. Za všechnu lásku, co jsi nám dala, za vše, co jsi pro nás udělala, ti děkuji tvé děti, Jana, Zdenka a Staník.
1: My rádi pošleme písničku od Marie Rotrové, kterou jste vybrala jako přání. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je stále k dispozici pro všechny, kdo chtějí popřát třeba maminkám k svátku nebo blaženám, blaženkám, které slaví svátek, nebo lidem, kteří slavili v předchozím týdnu nebo teprve budou slavit. U telefonu už má přání připraveno paní Aneška. Hezké odpoledne. Dobrý den, paní Aneško, tak můžete blahopřát.
2: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím a přeji všem příjemný den.
1: Tak můžete pokračovat. Pokračujte, protože... Neposlouchejte, prosím, co se děje v rozhlase, ale jenom ano, to, co ve sluchátku.
2: 9. května oslavila narozeniny paní Helena Radová. 7. května oslaví jmeniny pan Stanislav Mazur. Jak to, že to mluví to?
1: Prosím, poblahopřejte.
2: 11. května oslaví jmeniny paní Svatava Holubova. 24. května oslaví jmeniny paní Jana Diamantová, paní Jana Nováková, paní Jana Zelenková a paní Jana Bauerová. 31. května oslaví jmeniny paní Kamila Kutačová. Hodně zdraví, ať vám slouží, máte úsměv na tváři, ať vám každá chvílka žití, jak hvězdička zazáří. Vše nejlepší, rodinnou pohodu a veselou mysl do dalších klet za klub Chlebovice přeje Aneška Millerová. Děkuji vám, omlouvám
1: se. Nemusíte se omlouvat, jenom jsme chtěli, aby to přání zaznělo
2: hezky
1: v celku.
2: Ano, nějak se to všechno zaplantalo. Děkuji vám.
1: Ale jste moc milá, mějte se krásně a hezky to oslavte.
2: Naschledanou. Děkuji a naschledanou.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: V Ostravě Vítkovicích si dnes lidé připomenou tragicky zemřelého člena tamního Sokola. Fotbalová Slavia po včerejším incidentu uzavře na svém stadionu tribunu Sever a z týmu vyřadila dva hráče. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Zítra bude zataženo a deštivo, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Radnice Ostravy Vítkovic obnovila pomník člena tamního Sokola Karla Bodka. Zanedbaný pískovcový pomník na Vítkovickém hřbitově radnice odkoupila a nechala restaurovat. Karel Botek zemřel tragicky přímo v tamní Sokolovně v roce 1924 při nácviku na sokolskou olympiádu.
2: Karla Bodka si zájemci můžou připomenout na dnešní komentované vycházce s historikem. Ta začíná o 14:30 před Sokolovnou v Českém domě. Trasa povede kolem domu, kde sportovec bydlel, a skončí na hřbitově u obnoveného pomníku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Na stadionu fotbalové Slavie v Edenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikováni fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Slavia zároveň vyřadila z A týmu dva hráče, kteří viděli v derby červenou kartu, Tomáše Chorého a Davida Douděru. Policie vyšetřuje smrt nezletilého muže. Podle kriminalistů zemřel v noci při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. večer. Mladík nejspíš jel na vlakové soupravě mezi vagóny a spadl do kolejiště, říká mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
3: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
0: Nehoda v noci zhruba na 2,5 hodiny přerušila provoz na trati mezi Uhříněvsí a Říčany. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení, nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 000 korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo s teplotami 12 až 8 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý jižní až jihozápadní vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, dejte na dálnici D1 v Ostravě u exitu 354 ve směru na Bohumín, je tam porouchané vozidlo. A pokud víte o nějakých dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět zelené vlně na bezplatné lince 800 553 553. Provoz na moravskoslezských silnicích je ve zhlášených nehod, klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto, a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině, ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru, doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seeberg na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Znáš

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, zácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku Octavian, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, houslový virtuos a koncertmistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: A funguje, můžeme se podívat dovnitř?
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od české parketárny Březina u Plas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská, a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotních výletech jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu. Kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu, na délku měří 18 metrů, na šířku 12, je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti, za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí, Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naší milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dovudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcena a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by si mohl připomenout i tady u nás. Jo? A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudal?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udal, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 km. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci

0: ale i samotní majitele hradu Seberg, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
1: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
0: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době Várijského vrásnění, kdy Ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několikakilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
1: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
0: A to je ekofarma Seberg, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mu mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
2: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Seberg Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko, Vertyně v Podkrkonoší, Bčko, Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoliv PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tedy poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 011 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je Výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné Výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky Výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na Výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový tý velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek, a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem, než je Výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpodlažní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili Výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Disciplinární komise začala řešit nedohrané pražské fotbalové derby. Verdikt padne v úterý. V Havířovské nemocnici přibývá pacientů v paliativní péči. Horní Bečova plánuje novou cyklostezku na Hlavatou. Zítra bude zataženo a deštivo, teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré odpoledne. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Slavii, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3-2 a jen minuty ji dělili od obhajoby titulu, hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. Zároveň může podle disciplinárního řádu dostat pokutu až do výše 10 milionů korun a komise jí také může uzavřít stadion. Disciplinárka zahájila řízení za výtržnosti také se Spartou. Paliativnímu týmu Havířovské nemocnice roste počet pacientů. Nejčastěji jde o lidi s onkologickou diagnózou nebo chronickým selháváním orgánů. Teď mají lékaři k dispozici speciální místnost, kde se scházejí s pacienty a jejich příbuznými. V klidu a ve vyšším soukromí jim mohou vysvětlit, jak bude péče postupovat, vysvětluje vrchní sestra Monika Neškerová.
2: Opravdu každoročně stoupá počet paliativních konzilí. Já si pamatuju, za první rok jsme měli něco lehce přes 100 paliativních konzilí. A loni už to bylo přes 200, kolem 250 konzilí, takže opravdu ten nárůst je velký.
0: Horní Bečva na Vsetínsku plánuje vybudovat novou cyklostezku, která propojí centrum obce s vyhledávanou lokalitou Hlavatá. Hlavním cílem projektu je oddělit cyklisty od frekventované silnice na hlavním tahu směrem na Slovensko. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta bude začátek trasy v lomu u přehrady.
3: Zahájíme tady u zastávky na přehradě, pojede cyklostezka podél přehrady do lomu, z lomu vlastně po komunikaci a pak, jak je vyústění krajské cesty na silnici první třídy, tak povede po pravé straně cyklostezka až penzionu Sachova Studánka, kde se převede na druhou stranu a bude dále pokračovat podél toku Bečvy až pod Hlavatou.
0: V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groommasters Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo s teplotami 12 až 8 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý, jižní až jihozápadní vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte na dálnici D48 na 26. kilometru ve směru Frýdek-Místek. Je tam pro poruchu odstavené vozidlo. Jiné mimořádné události z moravskoslezských silnic nemáme hlášeny. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Připomínáme, že je svátek matek, no a my se tak trochu vypravíme za velkým rejem. tanců, zpěvů, protože hudba, kroje, tanec a k tomu oslava maminek v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Je dnes skutečně veselo a my vás za chvíli vezmeme přímo do centra dění. Máte se rozhodně na co těšit. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec, přidáváme písničky, které nestárnou a připomínáme, že ve vysílání můžete také vyhrát kytičku ke dní maminek. Tak dobře poslouchejte, za chvíli uslyšíte více.

0: stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Národním zemědělském muzeu dnes slaví Den matek trochu jinak, folklorem, hudbou a programem pro celou rodinu. Odpoledne plné tradic, tance a dobré nálady už je v plném proudu. Přímo na místě je naše redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré odpoledne. Tak jak dnešní oslavy vypadají a co všechno si tam mohou návštěvníci užít?
2: Krásné odpoledne, tak krom toho, že když vyjdou ven jako my teď v tuto chvíli z Národního zemědělského muzea, tak si užijí i sluníčko lidé, kteří sem přijdou, tak vevnitř je to o spoustě zajímavého programu, o krásných věcech, které si mohou odnést domů anebo třeba tím udělat radost i svým maminkám a vlastně je toho opravdu hodně, co tak potěší. No a za celým tímto dnem a za touto akcí jsou manželé Machačovi. Dobrý den, řeknete mi tedy, co všechno se dnes tady v Národním muzeu, Národním zemědělském muzeu děje?
3: Dobrý den, tak pořádáme tady v Národním zemědělském muzeu v Ostravě Den matek a vlastně pokud se za námi někdo přijde a podívá se k nám, tak máme tady několik, řekl bych více než 10,

0: 16 výrobců, kteří vlastně tady mají ty své výrobky. Hraje nám tady cimbalová muzika, potom tady máme iniciativu v Hadru, kde v každou celou hodinu probíhá workshop nebo takový instruktáž, jak na šátkování. A vlastně ještě máme takovou, řekl bych, přesah trošku benefičního charakteru s tím, že vstupné je dobrovolné a když nám tam někdo hodí nějaký ten penízek, tak ten výtěžek věnujeme na charitativnímu domu svaté Zdislavy. To je vlastně azylový dům pro matky s dětmi. Tak jsme chtěli, aby, když už dneska máme ten den matek, aby nám to tak nějak spolu souznělo.
1: Jako budoucí maminka jste si vybrala nějaký svůj dárek na dnešní akci?
2: Mám už na něco záluzk, ano, ale vlastně bude to těžké rozhodování, tak ľudia príďte a uvidíte sami.
1: A do kolika se dnes mohou sem k vám lidé zastavit, aby si mohli užít tedy vaši akci?
0: Tak dneska ten den matek tady v Národním zemědělském muzeu je vlastně, začali jsme v 13:00 a budeme tady až do 17:00.
1: A co dalšího chystáte nebo co dalšího vás čeká?
2: Vlastně aj celý tento deň vznikol nielen našou iniciatívou, ale iniciatívou celého spolku Folklorova, za ktorým stojíme. A ten organizuje, a vlastne takouto hlavnou aktivitou našho spolku je organizácia Folklorného festivalu v Ostrave. Ten sa koná 11. až 15. listopadu tento rok, takže na ňo by sme tiež chceli srdečne pozvať poslucháčov. A vlastne dovtedy máme v pláne ešte dva tanečné workshopy, o ktorých informácie budeme postupne zverejňovať na našich sociálnych sieťach, takže to zatiaľ konkrétne nepoviem. No a čo? A pak až ten festival, no, v listopadu.
1: Já si myslím, že toho máte dost co dělat a přeci jenom to se nezdá, listopad je za chvilku, tak já přeju, ať dnes přijde co nejvíc lidí, ať se vybere co nejvíce podpory na váš charitativní projekt a přeju hodně štěstí.
0: Moc děkujeme, určitě všichni zveme, přijďte se nám podívat, rádi vás tady uvidíme.
1: Tak jak jste slyšeli, můžete se stavit sem do Národního zemědělského muzea na den matek až do 17. hodiny. Myslím si, že nejenom maminky si tady vyberou něco hezkého a užijí si krásné odpoledne.
3: Petro, moc děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky moc a naslyšenou.
3: Do Národního zemědělského muzea v Ostravě na oslavu Dne matek nás vzala naše redaktorka Petra Pivková.
4: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naším pondělním hostem bude opavský rodák, muzikálový herec a režisér Lumír Olšovský. Působil na mnoha scénách, léta šéfoval souboru muzikálu Divadla v Plzni. Teď se věnuje také tvorbě pro děti a režíruje juheláky ve studiu Kamarád. O tom všem povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava bychom vás rádi pozvali i do Zoo Olomouc na Svatém Kopečku, a to za zoborožci. Jsou to exotičtí ptáci s mohutným zobákem, žijící v tropech Asie a Afriky, a známí jsou také díky svému velmi zvláštnímu způsobu hnízdění. No a v Zoo Olomouc žije několik druhů zoborožců, které můžete samozřejmě pozorovat i během těchto volných dnů a všimnout si tak loňských mláďat, která zoologové považují za velký chovatelský úspěch.
1: Olomoucká zoologická zahrada aktuálně chová 5 druhů zoborožců. Mezi nimi i zoborožce malajské, latinsky Anthracoceros malayanus.
2: Říká Honza Kirner, zoolog. U zoborožců malajských my teď stojíme, protože vy jste v roce 2025 doslova způsobili senzaci.
1: Pro naši zoologickou zahradu naši ptáci odchovali mláďata, samečka a samičku, a stalo se tomu tak po 23 letech, co tento druh tady v zoo chováme. A stalo se tomu tak poprvé.
2: Z toho vyplývá, že to není nic jednoduchého odchovat mláďata.
1: Prvním důvodem je určitě to, že ti zoborožci samec se samicí si musí sednout, musí prostě spolu harmonizovat a musí si rozumět ten pár. Druhý bych řekl, že je správná výživa, a třetí takový pilíř je správná hnízdní dutina, prostě bez baráků nejde odchovávat děti.
2: To hnízdění je velmi specifické.
1: Správně. Ona totiž samice po celou dobu odchovu je zazděná v hnízdní dutině, což je vykotlaný dutý strom, v našem případě dubový kmen. A samec ze samicí společnými silami zazdí v letový otvor, že zůstane jen taková malá škvíra, kterou samec samici krmí, a samice vlastně touhle škvírou vyhazuje taky trus z téhle dutiny, aby tam měla pěkně čisto. A všechna komunikace probíhá takhle, takže ona třeba čtvrt roku má výhled na okolní svět jen přes takovou klíčovou dírku.
2: A vy jste odsouzeni být čekateli.
1: Čekáme, ale máme šanci do toho zasahovat lehce. Do každé té zoborožčí dutiny my máme dva vchody. Jeden boční, kontrolní, a pak máme ještě otevírací strop. No a kvůli tomu, aby jsme tu samici nějak extrémně nerušili, tak jsme se dívali spíš stropem. Měli jsme tam fotopast v průběhu odchovu, aby jsme věděli, co se tam děje. Takže zpovzdálí jsme to kontrolovali, ale musím říct, že s trochou nadsázky my jsme jenom nosili krmení a ptáci to sami odchovali.
2: Kdy si člověk může říct, že má vyhráno?
1: Až jsou mláďata takzvaně na bydle, v chovatelské branži se to tak říká, že vyletí z dutiny a jsou v podstatě samostatná, a u většiny druhů ptáků se za takovou hranici úspěšného odchovu považují 3 měsíce věku mláďat.
2: Zoborožec malajský se asi moc nechová v zoologických zahradách v České republice.
1: Těch chovatelů je málo, v České republice mají ještě v Liberci, odkud pochází naše samička. Samec je pro zajímavost až z dalekého Singapuru.
2: Poznáme ho pravděpodobně podle velkého zobáku.
1: No, obecně zoborožce poznáme podle velkého zobáku, ale je zde poměrně zásadní rozdíl mezi samcem a samicí. Samci disponují takzvaným, anglicky se tomu říká kask, česky bych řekl asi přilba, což samice mají mnohem méně vyvinuté tuhle strukturu. Chovatelé se spíš domnívají, k čemu to slouží, než že by jako úplně jistě věděli. Jsou zde spekulace o nějaké rezonanční funkci, že by to zesilovalo třeba zvuky vydávané tím samcem, nebo nějaké termoregulační, ale určitě kvalitní, pěkná přilba znamená i kvalitního, dobrého samce.
2: Jaké zvuky vydávají?
1: Já bych to nejvíc asi přirovnal ke krákání nějakého havrana. A bylo zajímavé, že když vylétla mláďata z té dutiny spolu se samicí, tak celý ten pár začal mnohem častěji tyhle zvuky vydávat, což si vysvětluju nějakým ochranářským chováním vůči narušitelům.
2: Zoborožce malajské, kteří se loni narodili v zoo na Svatém Kopečku, můžete vidět v jejich voliéře. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je druhá květnová neděle a to znamená, že máme den matek a vy můžete získat ve vysílání kytičku pro maminky. Může to být kytička pro někoho dalšího, maminku, babičku, ženu. Klidně i můžete získat kytičku sami pro sebe, pokud se jako první dovoláte na číslo 596 11 22 66 do studia Českého rozhlasu Ostrava. Hezké odpoledne přejeme. Kdo pak je u telefonu? Tady je Český rozhlas Ostrava.
1: Pane Pavle, dneska vám mám štěstí na vás po druhé. Tady je Jarmila z Vyšňovhod.
0: Jarmilko, tak vy jste volala i do hudební pošty, předpokládám?
1: Ano.
0: A teď hádejte, co jste získala.
1: Ale tentokrát jsem jako dost, jak se říká, koktala. No.
0: Ale to vůbec nevadí. Vy jste teď totiž získala kytičku pro maminku, tedy pro vás nebo pro někoho ve vašem okolí, komu ji budete chtít dát, to chce fanfáru.
1: Jako já to dělám hlavně kvůli moje dcerušky, protože ta si ji hrozně zaslouží, jo, takže já bych ji chtěla poslat své dceři.
0: Tak to je krása. My se s vámi, paní Jarmilko, ještě dnes spojíme, domluvíme si, jak kytičku přidáme, abyste ji mohla mít zítra a už ji předat čerstvou, voňavou vaší dceři, ale i vám náleží blahopřání ke dní matek. Přejeme vše dobré, hlavně zdraví a jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Ostrava.
1: Ano, to zdravíčko je důležité. Tak. Děkuji moc.
0: Vydržte ještě chvíli u telefonu, napíši si vaše kontaktní údaje.
1: Ano,
0: mějte se hezky a zase někdy naslyšenou. A my ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava rádi pošleme písničku od skupiny Žalman a spol.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teploty venku dosahují až 21 stupňů Celsia, na horách pak 17 stupňů Celsia. A to je předpověď počasí na dnešek. My se dostaneme k aktuální situaci a také výhledu na noc a zítřek. Už za chvíli v předpovědi počasí v telefonátu s meteorology. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Slibovaná předpověď počasí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už je připravena. U telefonu je Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, jak to s počasím právě teď vlastně vypadá?
1: Už máme většinou jasno, ráno nás trošičku potrápila nízká oblačnost tady na Ostravsku, ale ty mely a nízká oblačnost se poměrně rychle rozpouštěly a celý ten den asi vyzní v celku příjemně slunečný den a odpolední maxima se pohybují většinou od 17 do 21 stupňů Celsia, už máme i nějaké ty desetinky nad tou 21 na některých místech a provází to většinou slabý vítr východních směrů s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Jak tak sbírám odvahu zeptat se na to, jak by mělo být v noci a zítra, tak se do toho pustíme, je třeba pojmenovat fakta.
1: Začne se nám to počasí postupně proměňovat. Dnes na večer začne oblačnosti postupně přibývat. Bude to zpočátku jen zvolna, ale během noci už potom převládne většinou oblačno postupně až zataženo a možná v té druhé polovině noci, zejména k ránu, by se mohla výjimečně objevit už i nějaká přeháňka. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 12 do 8 stupňů. Vítr to bude provázet většinou slabý, postupně jihovýchodní nebo jižní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu a k ránu potom bude zesilovat. Zítřejší den už bude úplně jiný než ten dnešní, tedy teplotně ještě ne, ale každopádně pohledem na oblohu bude převládat velká oblačnost. Zpočátku sice výjimečně, ale během zítřejšího dne postupně na většině území se začne objevovat déšť nebo přeháňky, pravděpodobně v odpoledních hodinách i nějaké ty bouřky. Co se týče maxim, ty ještě by zítra v těch dopoledních poledních hodinách se měly pohybovat opět mezi 17 až 21 stupní Celsia. V 1000 metrech na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr bude mírný, přechodně čerstvý, jižní až jihozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 9 metrů za sekundu. Místy může dosahovat na rázech kolem 55 km za hodinu. K večeru se bude měnit na severozápadní a v těch odpoledních bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Tak alespoň zaprší, ale jak to květnové počasí bude vypadat dále, co nás čeká v úterý a ve středu?
1: Z pohledu dne nejchladnější den asi v úterý, potom z pohledu rána nejchladnější bude pravděpodobně středa. V úterý očekáváme velkou oblačnost, déšť v polohách na 1000 metrů nad mořem by mělo jít i o sněžení. K večeru budou potom srážky ustávat a mělo by začít ubývat oblačností. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 8 do 4 stupňů a ty nejvyšší denní potom jen mezi 8 až 12 stupni Celsia. Vítr mírný během nepřechodně místy až čerstvý severozápadní s průměrnou rychlostí do 8 metrů za sekundu a místy opět může dosahovat na rázech kolem 55 km za hodinu. K večeru bude každopádně slábnout. No a ve středu potom už méně oblačnosti, polojasno, jasno, zejména po ránu. Tam právě budou i ty poměrně nízké teploty během dne. Bude sice přechodně zvětšená oblačnost, ale vypadá to, že se to obejde bez srážek. Ty ranní teploty se potom budou pohybovat celkem příhodně na Pankráce, Servace a Boniface od plus 3 do minus 1 stupně Celsia. Ty nejvyšší denní potom mezi 12 až 16 stupňů. Vítr slabý, přechodně mírný, západní až jihozápadní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Tolik informace o počasí a Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zámek ve Slezských Rudolticích otevřel dva nové sály. Šéfem delegace na summitu NATO má být podle ministra zahraničí premiér. Čeští hokejisté podlehli na závěr švédských her Švýcarsku 1-6. Pondělí bude zatažené a deštivé s teplotami kolem 20 stupňů. U zpráv vás vítá František Tichý. Dobré odpoledne. Vedení zámku ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku tento rok dokončilo opravu dvou nových sálů. Návštěvníci v nich můžou vidět zhruba 200 vystavených předmětů. Jde třeba o skameněliny, orientální masky, ale taky historické předměty pro dospělé. Nová je taky výmalba sálů. Není ale jasné, zdali přesně odpovídá historii, říká kastelán zámku Tomáš Zemba.
3: Historické fotografie se vůbec žádné nedochovaly, takže jsme tak spíš podle popisu, které se jakž takž dochovaly, ale fotografie nebo malůvky žádné, takže jsme spíš podle toho.
1: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2 procentní body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
4: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
1: Prezident Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Zašová na Vsetínsku připravuje rozšíření nového kolumbária na místním hřbitově. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubického je po tomto způsobu uložení stále větší poptávka. Obec proto plánuje možnost přistavět dalších 60 schránek.
5: V dnešní době již lidé více využívají kolumbária než hrobová místa. Na hřbitově máme dostatek ploch pro hrobová místa, ale míst v kolumbáriích už je málo. Potřebujeme toto rozšířit a vyhovět tak požadavkům občanů, kteří mají o toto zájem. Sport.
1: Čeští hokejisté podlehli na závěr švédských her v Ängelholmu Švýcarsku 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí. V případě bodového zisku Švédska s Finskem obsadí poslední místo. Svěřenci trenéra Radima Rulíka si nakonec přípravy na mistrovství světa ve Švýcarsku připsali čtvrtou porážku z posledních 5 utkání. Do šampionátu vstoupí v pátek ve Friburgu proti Dánsku. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo s teplotami 12 až 8 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách čekejte teplotu kolem 13 stupňů Celsia. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý, jižní až jihozápadní vítr o síle 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na nehodu pozor v Bruntále. Dvě osobní auta se srazila v ulici pod Lipami. Projíždějte místem opatrně. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte nám o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna s známe lepší cestu.
6: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Za chvíli vás pozveme na výstavu do galerie Mlejn, kde vystavují známí výtvarníci, už osmdesátníci, a jsou tam vystaveny jejich obrazy, plastiky a kresby. Uslyšíme, jak se užívají společných setkání, jako roli v jejich životě hraje sport a hudba. To vše se dozvíme za okamžik, no a nevynecháme ani pravidelné rozhlasové listování, začíná o 15:30. My se začteme, alespoň pomyslně, do premiéry první části Temné fantazie. Obsahem je příběh lidí, kteří se rozhodli pro životní směnu, malá rodina, která si k bydlení pronajala dům ve vilové čtvrti Slezské Ostravy, kde budou určitě šťastní. A nebo ne? Tak to je otázka. Odpověď na ní uslyšíte krátce po 15:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zveme do ostravské galerie Mlejn, protože tam bylo 23. dubna doslova narváno. Není divu, po letech tam společně vystavovali své obrazy, kresby a plastiky 80letí známí výtvarníci Jiří Jura Dratva, Stanislav Holinka a Jaroslav Gogén Domiter. Na místě s nimi natáčela i redaktorka Dagmar Misařová.
1: V ostravské galerii Mlejn jsem se sešla teď se třemi mladíky.
2: 80 plus.
1: Říká Jarda Domiter. Jak je to s tou vaší 80?
3: Já ještě ne, já 79.
1: Říká Standa Holinka, dokdy?
3: Neřeknu.
1: No,
3: 2. října 2026.
1: A Jura Dratva?
4: Já jsem to měl, bohužel, 12. března. Pan Bíček mi dopřál, že ještě dejchat můžu. 80. Neskutečné, že jsem se dožil.
1: Jardo, Gogéne.
2: Na 4 dny narozeniny.
1: Kolikáte budou?
2: 82.
1: Jaro je tady, všechno pučí, nám nikdo nepučí, ale rozkvést můžeme pomocí umění. Já musím poděkovat Jurovi Dratvovi, vy jste každý posílali ještě svoji vlastní pozvánku. Ty jsi tady napsal uměním za světový mír.
4: Ano, aby to tak bylo, doufám, že to tak bude.
3: To si trefil.
1: Řekni, pánové, vy se moc dobře znáte všichni a nejenom s Ostravou jste velmi spjati. I tady s touto galerií Mlejn. Řekněte mi ale, kde a kdy byla vaše první výstava. Zkuste zavzpomínat. Gogéne.
2: V 78. roce jsem měl první výstavu tady v Ostravě. Co to povídám? 1968. To jsem působil v Domě kultury Vítkovic tenkrát. Tam jsme měli výstavu ve foaje.
1: Co jsi tam vystavoval? A ty?
2: Tenkrát to byla výstava mladých ostravských výtvarníků.
1: Takže ještě jednou ten rok?
2: 1978.
1: Standa Holinka, ty jsi měl kdy první výstavu svou, na kterou nezapomeneš?
3: Na základní škole v 8. třídě v tělocvičně.
1: Kde?
3: V Hrabové.
1: Takže ty jsi ostravský rodák?
3: Vesnička Mastředisková.
1: A jaká díla jsi tam měl?
3: Díla rukodělná,
1: ano.
3: Barvama malovaná, ale ještě ne na oleji, protože na olej bylo všecko později. Teberž.
1: Ty jsi přijel dneska z Klimkovic, Jarda to neměl daleko, ty jsi přijel.
2: Mě dovezla vnučka.
1: Odkud jsi?
2: Tady ze Zora, Slezská Ostrava.
1: A ty jsi přijel, Juro, odkud?
4: Od bazénu v Porubě.
1: Ty jsi tam nejprve vykoupal?
4: Já jenom se dívám, jak se tam plachtí, já už se netroufám, tam odali své chatrné tělo.
1: A kdy byla ta tvá první výstava, Juro, a kde?
4: Šám do minulosti, asi v 77. roce v Odrách. Kulturní dom je v dělnickém domě v Odrách.
1: Ten prostor tady dávno znáte, ale vy jste ho opravdu neuvěřitelně oživili. Jsou tady díla Jiřího Jury Dratvy. Jiříku, ty začínáš tady hned za Standou Holinkou?
4: Ano, ze Staňou. My se známe, my jsme byli ve skupině Šagál a máme se rádi. Čím jsme starší, tím více máme rádi. Jo?
1: Juro, jaká díla tady máš v ostravské galerii Mlejn?
4: Já jsem tady udělal výběr, jak šel život, ale v posledním období jsem udělal portréty známých francouzských malířů, kde si před lety s dcerou jsem byl v Paříži a šlapal jsem po dlažbě, kde tam chodili chlapci, jako je Lautrec.
1: Jsou tady díla Jardy, Gogéna, Domitera.
2: Ano.
1: Podle těch ženských to poznáme.
2: Ano, podle těch žen. Celá ta stěna, dá se říct, že to tak trošku všeho chuť, protože mám tady figury, mám tady portréty a mám tady krajiny, anebo i abstraktní pojetí obrazu. Karnevaly třeba dva tady mám a to je vyloženě abstraktní záležitost.
1: Stando, ty tady máš obrázky i plastiky.
3: Obrázky i plastiky, dalo mi to hodně práce. Někdo si myslí, že malování je sranda, malování je poctivá dřina.
1: A tematicky, jaké věci tady máš?
3: Pelmel, řekněme anglicky. Pak tu mám něco z baletu, něco z fantazie.
1: A jsou to takové hodně barevné věci?
3: A jsou dost barevné.
1: A dobře se na to dívá. Jura Dratva dneska celý v bílém.
4: To, abych světil. Světla je zapotřebí.
1: A prý máš premiéru, jsem slyšel o tvé drahé, dneska s takovou, jak se tomu říká, špacírkou.
4: To se dostal k Ježíškovi, poněvadž poslední období mě strašně bolí noha a já už se musím podpírat o nějaký klocek, jo. Staroba už je tady prostě.
1: No,
4: starý strom se musí podepřít.
1: Co pro vás znamená to dnešní setkání, ta vernisáž?
2: 15 minut slávy, tak si to užijte, hoši.
3: Jak se to říká, čest a sláva, polní tráva. Nás všichni tady poplacávají, jak jsme dobří, pan Pavlíňák, doktor řekl, oni ti chlapi jsou nejlepší.
4: Ty výstavy z vernisáži pro mě znamenali lidský přijítosti se po dnešní době s přáteli, s kamarády, popovídat si, co a jak. Jsem se okysličil, potkal po mnoha letech přátele a o tom to je.
0: Na vernisáž tří známých výtvarníků Jaroslava Gogéna Domitera, Stanislava Holinky a Jiřího Jury Dratvy se do Ostavské galerie Mlejn vrátíme i po písničce. Už za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Zpátky do ostravské galerie Mlejn. Její spoluzakladatel Eduard Riedl odzvonil velkým zvoncem zahájení výstavy obrazů, kreseb a plastik 83letých výtvarníků. O životaběhu nejen výtvarném si s Jaroslavem Gogénem Domiterem, Stanislavem Holinkou a Jiřím Jurou Dratvou povídala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Dneska jsem si uvědomila, že věk je opravdu jenom číslo, protože ta výstava vás tří hovoří za vás. Hlavy vám jedou a byla opravdu hojně navštívená. Tady bylo minimálně takových 70-80 lidí. Všichni vyšlapali až nahoru do té legendární galerie Mlejn. Odkud vy tři se vlastně tak to dobře znáte?
2: Já bych řekl, že ze školy jako. Třeba s Jurou Dratvou určitě ze školy.
1: Z Uherského hradiště.
2: Z Uherského hradiště, ze Sandova Šagli v Ostravě.
3: No, já...
1: A co Šagal?
2: Šagal, si vzpomínám, že v Šagalu jsem měl první výstavu galerie Šagal, byla moje a Petra Sedlíka.
4: Tady s Jarinem Domiterem, my se známe od školy v Uherském hradišti, jo? To bylo v 60. letech. A po další době jsme se setkali a tak to jsme navázali. Naše první výstava byla Vodra v roce 88, že v Dělnickém domě. Že a tak od té doby existuje naše kontakty a přátelství. A se Staňou jsem se seznámil v roce, jak vznikl skupina Šakál 2002, mi se zdá, že jo. Ale dlouho jsme se neviděli.
1: Řekněte mi, jakou roli ve vašem životě hraje sport? Já jsem si uvědomila, že potkat Gogéna nebo Standu a naštvat je vyloženě nebezpečné, protože ty, Stando, karate a ty...
2: Judo.
1: Jo.
2: No a začínal jsem tady v Ostravě, v Baníku Ostrava, pak jsem přišel na studia do Uherského hradiště, tam jsem založil oddíl judo a to trvá do teďka už 62 let a je to největší uherského hradištský oddíl.
1: Ty jsi, Juro, věděl, že Gogén opravdu je judista a Standa karate?
4: My jsme se nebavili. Ne.
1: Tak teď ti to řeknou.
3: No tak v mém srdci bylo vždycky to karate. Jsem to viděl v televizi, různých těch časopise a to. No tak jsem oslovil oddíl VŠB Ostrava. No a začal jsem tam bojovat v podstatě, že jo, karatisticky, jo. No a dostali jsme se do první ligy. No tak tam jsme se mlátili s Pražákama, s Ústečákama, s Plzeňa.
1: Ty úspěšný.
3: Prostě, první liga a Havířov byl nejlepší.
1: A teď, Juro, hrál ve tvém životě výtvarném, ty jsi takový i snívý, i přes tu muziku, nějakou roli sport?
4: Sport jako takový ne, ale spíš moje chození po krajině, v Oranici a podobně, za každého počasí. Já jsem nejezdil na kole stovky kilometrů a pěšky teď, jak jsem chodil z Oder do Vražného Hinči, kde jsem měl ateliér. Bylo to spousta kilometrů a teď to pociťuji ve svých tělesných stránce. Mám krásné vzpomínky na to, jo, jak jsem hledal náměty za těma horizontama a podobně. Můj sport byl vlastně v terénu plenéru, kde jsem hledal inspiraci. Ale jako takový sport, jako oddílový, ne. Můj sport byl v přírodě, v plenéru. Jo.
1: A velkou roli v tvém výtvarném životě hraje také hudba?
4: Hraje velkou roli. Poslouchám hlavně nad ránem. Rád rozhlas D-dur, klasická hudba, ta mě obohacuje. Tím klasiky, jak naše Dvořák, Hráček, Smetana, Beethoven a spousta jiných.
1: A co Edith Piaf?
4: Hodně z portrétu. Bohužel není prostor to tady vystavit, snad to někdy se to vystaví, ale hudba jako takové stěžejní opravdu, které mě s přírodou a vůbec jako život takový by obohacoval odehřívá, jo.
1: Pánové, tato výstava vaší tvorby ve zdejší legendární galerii Mlejn potrvá do 25. května. Je to tak? Děkuji vám mockrát. Přeji vám opravdu laskavé jaro. A všechno kvete. Mějte se hezky. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou. Díky.
1: Z ostravské galerie Mlejn Dagmar Misařová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. To si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je půl čtvrté, posloucháte Český rozhlas Ostrava a čeká nás pravidelné rozhlasové listování. A v tom dnešním uslyšíme premiéru první části desetidílné četby z knihy Papírové domky. Autorem knihy je čerstvý držitel ceny Magnesia Litera Jiří Klečka. Je to lehce hororová faustiáda a odehrává se ve Slezské Ostravě. Podstatnou roli v tomto příběhu hraje také jedno ostravské divadlo. Takže seznamme se s Anou, Petrem a jejich synem Vašíkem. V režii Petra Gábora účinkuje v dnešním rozhlasovém listování Magdaléna Holcová.

Anna věděla, že se do domu nastěhují, už když za ní Petr poprvé přišel s tím zvláštním leskem v očích a nadšeně oznámil, že je dostupný. A tak se 3 týdny před začátkem jeho angažmá ve studiu G vypravili do Ostravy, aby si dům prohlédli. Minuli centrum města, přejeli řeku a začali stoupat po klikatící se cestě k bazalům. Brzy je navigace informovala, že jsou na místě. Dům nebyl z cesty vidět. Od dění v ulici jej oddělovala řada vysokých borovic, za níž jej mohla pouze tušit. U chodníku parkovala nebesky modrá Honda Civic, ze které vystoupil přibližně 80-letý muž v kostkovaném saku a bekovce. Levou rukou se opíral o hůl, volnou dlaň zvedl na znamení pozdravu. Anna se otočila k synovi na zadním sedadle. Vašíkovi bylo 5. Měl tmavě hnědé kudrnaté vlasy a buclatý obličej. Vždycky v něm viděla Petra, i když přátelé neustále opakovali, že je podobný jí. Tak vystupuje.

podal jí ruku. Stiskla ji, nadechla se a soustředila se na to, aby při vyslovení svého jména nepůsobila plaše. Anna Pokorná, vítejte v Ostravě, pronesl makléř a otočil se k Vašíkovi. Jako zázrakem se mu v dlani objevilo kulaté, sytě červené lízátko. Malá ručka se pro lízátko natáhla. Vašík poděkoval, aniž by jej musela napomínat, což jí udělalo radost. Jarní vítr roznášel do vzduchu chmíří pampelišek a tichým hvízdotem podkresloval švitoření ukrytých ptáků. Dnes je nádherně, ale zřejmě jste sem nepřijeli kvůli čerstvému vzduchu, konstatoval makléř vážným hlasem. V zápětí se mu uličnicky zalesklo v očích. Anna se usmála. Jeho dobrácký obličej ji uklidňoval. Najednou rozuměla tomu, proč Petr tak rychle s makléřem dokázal navázat vztah. Došli nakonec z řady borovic až k úzké brance a konečně se jim odkryl výhled na dvoupodlažní cihlový dům s velkými okny a šindelovou střechou. Ani připomínal tvarem rozkrojenou nudli, sestávající ze dvou na sebe napojených částí. Tak půjdeme dovnitř, co říkáte? Navrhl makléř a stlačil kliku branky. Petr pohlédl na Anu. To se vsaďte. Odpověděl klidně, jako by to nebyla chvíle, na kterou čekal téměř celý život. Makléře potkal Petr před 4 měsíci, kdy byl v Ostravě podepsat smlouvu o angažmá. Jeho noví herečtí kolegové ho pozvali na menší oslavu do baru v předsálí divadla. Dal se do hovoru s jedním kulisákem a jenom tak na okraj se zmínil o domu, který stojí na Bazalském kopci. Kulisák o něm nic nevěděl a v zápětí ho někdo odtáhl z Petrova dosahu. Je zvláštní být pozvaný na večírek a přesto na něm zůstat sám. Petr se otočil. Stál za ním starý muž opírající se o hůl. Byl to Vilém Dervilský. Nechtěl jsem obtěžovat, vysvětloval, ale zaslechl jsem vás mluvit o tom domě. Vy o něm něco víte? Něco málo. Dervilský pokrčil rameny. V čem budete hrát, smím-li se zeptat? Ve Faustovi. Titulní role? Když Petr přisvědčil, stařec uznale pokýval hlavou. A kdo bude hrát ďábla? Jitka Zelinková. Znáte ji? Žena? Pronesl Dervilský zaraženě. Jsem asi příliš staromodní. Stařec se rozpačitě rozhlédl po lokále. Znáte historii toho domu? Rozhodl se Petr navázat na předchozí téma. Dá se to tak říct, připustil makléř a nabídl Petrovi lesklou vizitku. Vilém Dervilský, reality, co plní přání. Dům je jeden z těch, které mám na starost. Dnes už spousta lidí ani neví, kdo tam bydlel, ale vy jste důkazem, že ne všichni zapomněli. Petr přikývl. Dům na Bazalském kopci nebyl ničím výjimečný až do konce 70. let, kdy jeho obyvatel, do té doby neznámý folkový písničkář Richard Roučný, vydal přelomovou desku Prázdné kornouty. S rafinovanými texty a nezvyklým aranžmá s celou řadou smyčcových a žestových nástrojů. Další album ale nepřišlo. Zpěvák emigroval do ciziny a slehla se po něm zem. Později vyšlo najevo proč. Roučný za komunismu udal pár kamarádů. Jeho gloriolu nahlodala minulost udavače, postupně přestávala lidi zajímat. Po revoluci a odhalení písničkářovi spolupráce se státní bezpečností se dům na okamžik stal tabulí nenávisti. Pravidelně se na něm objevovaly nápisy jako zasraný práskač, udavač, ale i to postupně ustalo. Někdy se divím, že jej nezbourali, přiznal se Petr Dervilskému. To nemohou, řekl Dervilský. Pan Roučný

napsal dům na svou bývalou ženu, která jej později kvůli svému zdravotnímu stavu svěřila do správy synovi z druhého manželství. A ten dům už z úcty k ní zbourat nikdy nenechá. Petr najednou přestal vnímat ruch večírku. Bydlí tam někdo? Makléř zavrtěl hlavou. Měl byste zájem? To si splatu herce nemůžu dovolit, zasmál se Petr. V krku cítil trýznivé sucho, které se dostavilo vždy, když po něčem marně toužil. Ponechme stranou otázku peněz, prohlásil Dervilský. Mému klientovi jde spíše o to, aby v domě bydlel někdo, kdo splňuje určitá kritéria. Petr přistoupil k Dervilskému o krok blíže. Pocítil až klukovský strach z toho, že je někdo uslyší. A jaká jsou ta kritéria? Nejdůležitější už teď splňujete, odvětil starý muž. Aně připadlo, že se k ní stěny hlavní chodby každým krokem přibližují. Nepatřila k lidem, kteří by dali na první dojem, ale v tomto případě se chystala udělat výjimku. Ten dům se jí nelíbil. Pravá noha se znovu ozvala. Sykla bolestí. Byla to pouhá vteřina slabosti, ale ona dobře věděla, že to makléř musel postřehnout. Nedal na sobě nic znát. Byl dobrý. Velmi dobrý. Ale ona měla konec konců za manžela herce, takže pár triků už také znala. Moje žena dělá výborné dorty, ozval se Petr, kterého znervóznilo příliš dlouhé ticho. Přál bych vám jeden z nich okusit. To bych opravdu rád, i když moje dcera mě neustále přesvědčuje, že bych příliš cukru neměl. Ve stáří vám budou chtít odepřít všechny radosti, jako by právě loučení nemělo být tou největší oslavou ze všech. Dům se jí možná nezamlouval, ale starý pán ano. Už jenom kvůli němu by odpor k domu dokázala přehodnotit. Tak dobrý byl. Takže kuchyně je pro nás velmi důležitá, podotkl Petr. To je dobře, protože kuchyně je druhá největší místnost v domě. Dervilský zvedl hůl a namířil do dlouhé chodby. Jakoby ten dům postavil přesně pro vás, nemyslíte? Jakmile vešli do kuchyně, Anna pochopila. Dvě plynové trouby, 8 hořáků z digestoří, uváděl Dervilský naučené parametry, a velká spíš, do které schováte všechny své poklady. Anna přejela prsty po obrovských knoflících na horním panelu plynové trouby. Takové ovládání neviděla už několik let. Staré, ale naprosto funkční. Makléř si bílým bavlněným kapesníkem osušil rty. Můžete to použít pro svou reklamu. Retro prodává, řekl Petr teatrálně. Anna vyhlédla oknem do zahrady. A co sousedé? Převážně starousedlíci. Jakmile se dostanete pod jejich hroší kůži, otevřou vám srdce. Myslím, že byste na to mohla jít přes dorty. S úsměvem přisvědčila. Pokračovali v prohlídce. Teď nás čeká nejtěžší část, oznámil makléř poněkud smutně. Nabídl bych vám pomocnou ruku, ale budu mít problémy sám se sebou. Moje žena to zvládne, nepochyboval Petr. Dervilský začal mlčky stoupat vzhůru. Anna se chytila zábradlí a se zatnutými zuby ho následovala. V patře jim pak makléř ukázal další koupelnu, ložnici a malý pokoj ideální pro vašíka. Chodba končila u lesklé šedých dveří. Dervilský si významně odkašlal. Místnost, před kterou stojíme, je v podstatě důvod, proč byla provedena přístavba. Anna tušila, kam dveře vedou, ale makléř se otočil k Petrovi. Tak, prosím. Petr natáhl ruku ke klice. To nejisté gesto se jí zdálo tak intimní, že jí připadalo nepatřičné přihlížet. Byla v tom touha a zároveň naplnění. Petr otevřel dveře.
Vašík proklouzl kolem Dervilského a po otevřenou škvírou se natlačil dovnitř. Když viděla, jak mizí za zárubněmi, z ničeho nic se jí sevřelo hrdlo. Pár vteřin se nedokázala nadechnout. Dejte mi ho zpátky, zakřičela v duchu. Makléř ustoupil, aby mohla Vašíka následovat. Rozlehlá místnost neměla okna a podlaha byla vyrobena ze čtvercových dřevěných kazet. Po obvodu zdi stálo několik robustních magnetofonů propojených pupečními šňůrami černých kabelů. Přejela pohledem popišně stojící harfě, obrovském bubnu a kontrabasu. Střed místnosti zabíral černý klavír. O kus dál viděla celou řadu dalších nástrojů. Několik kytar, různé druhy trumpet, saxofon. Petr kolem nich pomalu procházel. I drobný pohyb vířil usazený prach, jenž hypnoticky tančil v pruzích žlutého světla. Pan Roučný byl jeden z mála, co si v té době postavili vlastní studio, řekl Dervilský, když zavřel dveře. Utopil je tak v průzračně čistém tichu. Zacinkal do něj klíči. Můj klient by si i nadále přál udržet místnost v původním stavu. Dětem je vstup bez přítomnosti dospělých zakázán a podmínkou je také to, že minimálně jednou týdně utřete prach. Boční stěnu místnosti zdobil tucet čtvercových rámečků zarovnaných do tří řad. Anna k ním přistoupila blíž. Rámeček vpravo nahoře obsahoval malbu sněmu žen zhlížejících na krvácející jehně. Na spodní liště o rámování byla přivrtaná antracitová cedulka se jménem Vincenz Hoffmann. V sousedním rámu visela detailně vyvedená loutka, pod ní další jméno Ferdinand Janák. Prozkoumala postupně všechny rámy na zdi, ale žádné zejmen jí nic neřeklo. Až na poslední rámeček s notami a textem písně Sestřička Richard Roučný. Pan Roučný se jednu dobu zaobíral lokálními umělci. Ozval se starý muž a toto je výsledek. Každý z těchto umělců podle všeho bydlel, tedy alespoň krátce, v tomto domě. Stařec namířil konec své hole na rámeček s hustě popsaným listem. Před panem Roučným obýval dům jistý mladý spisovatel jménem Matěj Kuplíř. Výtisk jeho jediné knihy by měl být v knihovně dole. Vřele vám ji doporučuji. Hůl se posunula o rám doleva, v němž byla vlepená drobná mince. A tento předmět patřil místnímu iluzionistovi, který v Ostravě působil na konci 19. století. A co je tohle? Zeptala se Anna a ukázala na dřevěný váleček v sousedním rámu se jménem Jiří Ztracený. To je duše, odvětil Dervilský a věnoval Aně pobavený výraz. Zhouslí. Obávám se, že to je vše, co vím. Dervilský vyhodil svazek klíčů do vzduchu a ten obloukem zamířil k Petrovi. Anin muž natáhl ruku a schoval klíče do dlaně. Jedinou další kopii klíče ke studiu má majitel. Nestratit, prosím, řekl makléř. Tak co? Podepíšeme nájemní smlouvu? Někde v zastrčeném koutu ani nemysli, začal Petr vymýšlet důvody, proč to nejde. A pak nasedli do auta a rozhodli se pro jeden z těch bytů blíže centra, které nabízelo divadlo. Jenomže v tichu domácího nahrávacího studia k ní její manžel přistoupil s tím svým neodolatelným úsměvem. Zlato? Ukazováčkem mu odhrnula z čela neposlušný pramen světlých vlasů a jemně jej schovala za ucho. Sledoval jí modrýma očima dlouze a soustředěně. Vzpomínala na chvíli, kdy se na ní takhle poprvé podíval a věděla, že nemá šanci. Je to tu pěkné, ale jenom tak se nastěhovat do domu, znamená to spoustu práce a peněz. Bude ze mě pracující herec, přesvědčoval ji. Rozhlédla se po místnosti.
Dům stělesňoval vše, co si kdysi sama přála, ale v této chvíli si nebyla vůbec jistá tím, že to tak skutečně chce. Petr shlédl na syna. Co myslíš ty, Vašku? Chlapec radostně přikývl. Teď už jsme dva proti jednomu, řekl spokojeně. Souhlasila. Kamila Petříková založila cukrárnu Kamiliny ňamky po smrti manžela, který ji celý svůj život přesvědčoval, že se svými schopnostmi by se mohla stát královnou sladkého průmyslu. Dva měsíce po pohřbu sepsala podnikatelský plán a vyrazila do banky. O pár týdnů později se jí podařilo získat prázdný prostor na Hradeckém náměstí. V té chvíli Kamila uvěřila, že našla smysl svého života. Dokud neotevřela. Cukrárně se nedařilo. I proto přistoupila na spolupráci se Střední školou služeb, obchodu a gastronomie a věnovala svůj čas výuce učňů. Jak v zápětí zjistila, většina z nich zájem o cukrařinu vůbec neprojevovala, takže se praktická část výuky stala utrpením pro obě strany. Až do okamžiku, kdy jedna nenápadná 18-letá dívka připravila to nejlepší tiramisu, které kdy Kamila ochutnala. Jak později zjistila, dívka žila v místním dětském domově. Na školu přestoupila z Liberce s půlročním zpožděním. Ve školních záznamech o tom byla jenom krátká zmínka, nic konkrétního. Už tenkrát ale měla Kamila pár užitečných kontaktů a tak zjistila, že Anna v Liberci vyrůstala v papírovém domečku. Kamila najednou pochopila, proč dívka nosí oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a nabídla dívce práci v ňamkách. Po pár týdnech zahájila cukrárna Kamiliny ňamky svou strmou cestu k úspěchu, trvající už roky. Než přišla ani na zpráva o možném přestěhování do Ostravy. Teď obě ženy mlčky seděly v zavřené cukrárně na Hradeckém náměstí, zatímco za sklem v padajícím šeru bloudily ojedinělé postavy. Takže ty chceš za sebou vážně nechat všechno, co jsme tady 10 let budovali, popsala situaci Kamila. Chtěla jsem, aby to jednou bylo tvoje. Anna na ní překvapeně pohlédla. A komu si myslela, že bych to asi tak svěřila? Já se ale nestěhuju na druhý konec světa, namítla Anna. Já vím, zlato, jenom už to prostě nebude ono. A když vidím, že to děláš jenom kvůli manželovi, tak co když to nevyjde a nenajdeš dost zákazníků? Zatím mi stačí ti, co už jsem získala, opáčila Anna. Myslela jsem, že proto budeš mít pochopení. Vždyť cukrárna byla přáním tvého muže, taky si vůbec nevěděla, jestli to vyjde. Kamila opatrně přikývla. Můj manžel umíral. A navíc bylo jeho přání přece jen tak trochu i mým. Platí to v tvém případě? Úplně ne, uznala Anna. Ale dlužím mu to. Anna si vybavila zamlklého kluka, který u sebe pořád nosil otřískaného Walkmana. V prvních letech, co Petr do domova přišel, ho téměř nezaregistrovala. To až mnohem později. Můžeš přece kdykoliv přijet, řekla tiše. Jo, do domu mrtvého písničkáře, co vydal jednu desku a udával své kamarády. Nevím o lepším ubytování. Anna chytila Kamilu za ruku. Myslím to vážně. Musíš přijet, abych se tam z toho nescvokla. Kamila obrátila oči v sloup, ale ani neunikl třpit, který se pod řasami objevil. Tak já do té zatracené Ostravy přijedu. A to jsi věděla, že tam prakticky dýcháš saze? Během balení narazila Anna na rodinnou fotografii. Otcova široká a hrdá tvář, oči upřené do objektivu. Vedle něj matka, drobná žena se zářivým úsměvem. Oba měli ruce položené na ramenou malé holčičky, které v době focení byl sotva rok, a vedle otce babička. Zázračně mladiství obličej, jen vlasy prokvetlé šedinami. Z těch tří tváří si nejvíc pamatovala babičinu. Po smrti rodičů u ní nějakou dobu žila. Veškeré vzpomínky byly ale rozmazané.
Jednou z nich byl v mysli otisk hostů, kteří u dveří babičina bytu zanechávali různé dary. Vejce, slaninu, někdy i šperky.

Huridaj, taky oslovovali. Zastrčila fotografii do zadní kapsy džínsů a pokračovala v balení. Poslední večer v Hradci se milovali. Tiše a pomalu. Ale v okamžiku, kdy už se začala cítit příjemně, se Petr svalil na druhou stranu postele. Ztratil erekci. Nic neříkala. Všechna slova útěchy už pronesla. Do Ostravy přijeli druhý den popoledni. Stromy podél cesty již nepůsobily tak smutně. Objevilo se na nich zelené listí a švitořící ptáci. Petrův kolega z divadla dorazil s přeplněnou dodávkou o něco později. Zabralo necelé 2 hodiny, než nanosili dovnitř torzo svého minulého života. Pak zůstali už jenom oni 3. A Petr navrhl krátkou procházku. Kráčeli mírně stoupající ulicí mezi vyrovnanými řadami domů. Dorazili až k bodu, kde se Muglinovský kopec lámal znovu dolů. Fasády domů se blýskaly rozličnými barvami. Za okny a natušila zvědavé obličeje. Bude se ti tu líbit, že jo? Zeptal se Petr. Přikývla. Bude to dobré. Bude.

0: Skončila premiéra první části četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil autor, v dramaturgii Evy Lenartové. V režii Petra Gábora účinkovala v rozhlasovém listování Magdalena Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber.
1: Český rozhlas Ostrava, písni.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Vedení fotbalové asociace chce po ligovém derby zpřísnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony. Paliativní tým havířovské nemocnice funguje v nových prostorách. Z Klimkovic se chodci dostanou do Polanky nad Odrou po novém bezpečném chodníku. Zítra bude zataženo a deštivo, teploty do 21 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Vedení fotbalové asociace chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony Šance ligy. Reaguje tak na nedohrané sobotní derby mezi Slavií a Spartou. V jehož závěru vtrhli domácí fanoušci na hřiště, napadli tři hráče Sparty a do sektoru hostujících příznivců házeli zakázanou pyrotechniku. Předseda fotbalové asociace David Trunda ve vysílání Českého rozhlasu řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
2: Musíme se podívat na to, jak efektivně vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. A včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
0: Havířovská nemocnice má nové zázemí pro paliativní tým. Nové prostory vznikly ze staré nevyužívané zasedací místnosti. Dříve zdravotníci neměli žádné zázemí, kde by se mohli v klidu věnovat pacientovi a rodině, říká primář biochemické a hematologické laboratoře David Starostka.
3: To, co my jsme se rozhodli udělat, je nabídnout pacientům péči daleko lépe organizovanou a lépe podporovanou ze strany řady odborností, které mají pacientovi s nevylečitelným onemocněním často v terminální fázi jeho života co nabídnout.
0: Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdříve za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseků od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Město Klimkovice dokončilo náročnou stavbu zhruba kilometr dlouhého chodníku do sousední obce Polanka nad Odrou. Nová pěší trasa vede podél frekventované silnice. V minulosti tam často docházelo ke srážkám chodců s auty.
4: K pohodlí chodců přispívá i opěrná zeď z kamenů. Přestavby se dočkaly taky zastávky autobusů, ty teď stavějí v bezpečnějších zálivech. Chodník za víc než 15 milionů korun financovalo město s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury. Z Klimkovic Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo s teplotami 12 až 8 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupeň, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý jižní až jihozápadní vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu pozor v Ostravě v Cingrově ulici. Policie tam šetří srážku 2 osobních aut. Projíždějte místem opatrně. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že toto opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dovolí, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Dobrý, tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
6: Prosím tě, a ne, abys mě u snídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku. Víc nebudu zdržovat.
6: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
6: Už to mám.
5: Tak výborně.
6: Ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
6: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
6: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru, z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě, a tu mám nejradši.

0: to kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan, přesto hlavně v závěru aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na Můluši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spárka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové
5: pane,
4: věci.
5: My jsme tady všichni, Voráček a Panta z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No, no co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No, to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne. Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte, on si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježišmarja Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty, no, a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá, a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřeboval hned, já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase? Hm?
6: Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.

0: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
1: Až potom.
2: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
3: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
0: Proč?
4: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
0: Ale já je mám doma.
4: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
0: Jenomže já teď domů nejdu.
4: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
0: No prosím.
4: A hele, tohle měl ráno Taupe u kraců. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prima společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
0: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
4: O, pardon, pardon.
0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
4: Ne.
0: Dobrou noc.
4: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
3: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režii něj vedl Antonín Moskalik.
5: Dobré jítro, madam.
6: Děkuju.
5: Ano.
6: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
5: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního Berořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
6: Tak viděl jste ho nebo ne?
5: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
6: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
5: Ne, madam, nic.
6: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
5: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
6: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
3: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádný?

0: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
1: Ach, není třeba, již vím.
0: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
1: Pak tebi odpust. Neznalá jsem nových zvyků.
2: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
0: Františko, viděl jsi to?
3: Viděl.
0: Co budeme dělat?
3: Musíme se stmelit.
2: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film V trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné.

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrille v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Wericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla Fuč. Cyrille pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Werichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně. Proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Tady můj muž.
3: Jaký muž? Jaký muž?
4: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí.

0: nespravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
1: Já, paní, o ničem nevím.
0: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
1: Ale co na tom? Co na tom je? Bývám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
0: A já vám zase říkám. Přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy. Kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
2: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
3: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k nim něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: rozdíbů.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: mikrometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu.

Radovala dokonce legenda o jejím románku s fanfánem tulipánem Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to... Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
2: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
2: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
2: Se ptá proč.
0: No, se ptám. No.
2: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No, tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
2: je,
0: co pořád?
2: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
2: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
2: no,
0: dokonce,
2: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
2: A z toho si vůbec nic nedělejte.
1: Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, no, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí hovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, tom. Nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže... Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Pop.

0: Elka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň. Prostě hit. A chytrá, mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne. Už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak? Sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka, manželství, jak jinak. Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
1: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
3: byla asi ta první, že? Zkusíme to, ne?
5: My jsme vzácně zajedno, úplně chybně, ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
3: Tak, no, my bychom se přikláněli k tomu...
5: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění. Na trojku Sambucus nigra.
3: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
5: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
6: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
5: To je ztracený.
4: Tak prosím.
6: Ta štyrka je krásná. Já se nedívám, myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
5: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
6: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
3: Ne,
6: Karel,
3: ale já si myslím, že to bude asi...
5: Já jsem teď ztracena.
3: To je ta vědnička.
5: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
3: No, pagáč.
5: Jsou pagáče.
6: To je lidový vypraveč. Na
5: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
6: To se smí přidržet.
3: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
3: Koláče, provázek, karta.
6: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
5: Jak nás máte?
3: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: Proč ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Udavuji. Sodovku?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema, je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besling. Hedu kvůli vám, paní Ajšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťouraje, nikdo tomu totiž nerozumí. Okaž, již, malý okamžu, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem. No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi jsem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že
2: no, to bylo... No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty buditelský čas.
2: Obrozenecký
1: divadlo. Tak v té době se opravdu
2: ať
1: ještě
2: dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásným těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
3: A co jste dělala do 50. let?
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: A tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na Magdolova, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě
2: neříkej.
1: Byla taková nějaká zodpovědnost, ano. No, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařížští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, jako máte se tady si úplně zavadnou šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu,
5: ty detaily jsem
1: skončí.
5: Já ztrácím čas, takový mi je
1: neužitečnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, mo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a drahacou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
5: Mě nedopřejte se mi snoubem, jsem to
1: nevím. Už se přijíš na mě.
5: Já pláhnu po vás, nemohu
1: vás. Prosím, buďte skromnější, mám se vyspovit vřetelně.
5: Prosím, promiňu.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
1: Vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. knížky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Disciplinární komise začala řešit nedohrané pražské fotbalové derby. Verdikt padne v úterý. Oprava zámeckých koníren v Karviné nabrala zpoždění. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilu alespoň hodinu denně. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty do 21 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení zůstalo nedohráno. Vršovický klub se bude po šlágru druhého kola prvoligové nadstavby zodpovídat ze závažného porušení povinností pořadatele. Chuligáni mimo jiné na trávníku napadli několik hostujících hráčů. Komise o zahájení řízení rozhodla na dnešním mimořádném jednání online formou. Verdikt vynese v úterý. Slavii, která v době předčasného ukončení zápasu vedla 3-2 a jen minuty ji dělili od obhajoby titulu, hrozí za bezprecedentní události kontumační porážka 0-3. Zároveň může podle disciplinárního řádu dostat pokutu až do výše 10 milionů korun a komise ji také může uzavřít stadion. Disciplinárka zahájila řízení za výtržnosti také se Spartou. Oprava zámeckých koníren v Karviné nabrala zpoždění. Původně měla být dokončena koncem letošního roku. Teď se termín posouvá na příští jaro. Projekt za více než 130 milionů korun počítá s víceúčelovým sálem nebo komunitními prostory. Aktuálně už stavaři sundali starou střechu a dělají nové krovy, potvrdil náměstek primátora Lukáš Rašik, zvolený za SocDem.
2: Staticky některé věci se musely dořešit a podobně, takže je to jako vždycky se staršíma budovama. Máme tam i Národní památkový ústav, takže řešili se nějaké památkové věci, na které se musí dbát, takže tomu zdržení z těchto důvodů docházelo.
0: Obec Rudná pod Pradědem na Bruntálsku postaví nové kolumbárium. Obec teď schání peníze na první etapu. Podle starosty obce Radomíra Tománka ze STAN se úpravy dotknou i samotného urnového háje. Půjde třeba o nové pěšiny. Kolumbárium je jedinou možností, jak v obci uložit ostatky zemřelých. Hřbitov už totiž v obci není.
3: Stávající urnový háj, který už je prakticky zaplněn a budoval se v 90. letech. Zastupitelstvo rozhodlo, že rozšíříme o nový místa, takzvané kolumbárium. Před rokem a půl jsme začali zpracovat projektovou dokumentaci, kterou již máme teda dokončenou a máme vydané i stavební povolení.
0: Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo s teplotami 12 až 8 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý jižní až jihozápadní vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor ve Frýdku Místku, ve Frýdlanské ulici, srazilo se tam osobní auto s motocyklem, nehoda se naštěstí obešla bez zranění. A na místní komunikaci mezi Pržnem a Paškou došlo ke střetu motorkáře a cyklisty, na místě zasahovali záchranáři, projíždějte opatrně. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme klidné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Právě teď, 4 minuty po 17. hodině, začíná hudební pošta. Budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste do redakce poslali, a určitě vyřídíme také telefonáty. Číslo 596 11 22 66 bude brzy k dispozici. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hudební poštu začínáme s písničkou od kapely Šohajka a je to hudební dárek pro všechny členky Svazu tělesně postižených ve Vratimově. U příležitosti Dne matek přejeme členkám spoustu pohody, hodně lásky od svých blízkých, mnoho krásných dnů, milých úsměvů a dobrých přátel. Za gratulanty podepsán Výbor Svazu tělesně postižených Vratimov.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava samozřejmě pokračuje, připraveno je další přání, protože právě dnes slaví své krásné 85. narozeniny pan Gerhard Buchta z Petřkovic. No a 15. května oslaví 81. narozeniny jeho manželka Jana. Oběma přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a boží požehnání. To ze srdce přejí dcera Kamila a Pavlína s rodinami a malá Míša posílá pusu. A my rádi posíláme písničky od Karla Gotta, které napsal skladatel Karel Svoboda.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Následující vzkaz i s přáním je od paní Lenky Šlaurové, a to pro její maminku. Touto cestou přeji mamince vše nejlepší, hodně zdraví, síly, buď stále tak veselá. Vše nej přeje dcera Lenka s celou rodinou. Milá paní Lenko Šlaurová, rádi posíláme písničky, které potěší jak maminku, tak určitě i vás.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hudební poště, připravený je další vzkaz i přání, protože zítra v pondělí 11. května oslaví krásné narozeniny paní Irena Klusková z Věřňovic. Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Irenko, vše nejlepší přejeme. Podepsáni jsou kamarádi Hanka a Lukáš.
2: Já

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další vzkaz Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, jak jinak, už je připravený a dostaneme se také k vašim telefonátům za chvíli, ale teď bychom rádi využili možnosti, že rozhlas je dnes možné poslouchat po internetu vlastně po celém světě, takže hudební pozdrav pošleme na Slovensko, do Vysokých Tater na Hrebienok. V krásném místě je tam legendární Bylíkova chata, která si zahrála i před filmovou kamerou. No a písničku posíláme výbornému personálu chaty za milé přijetí. Bylo nám u vás opět skvěle, podepsáni jsou turisté Lukáš a Martin. A tady je i tematická písnička.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A od této chvíle můžete do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava telefonovat také na číslo 596 11 22 66 a poslat písničky svým blízkým prostřednictvím telefonních linek. A ví to také paní Hanka ze Sefovice, kterou vítáme ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát, jestli byste byl tak laskavý, mému manželovi, který má dneska svátek, narozeniny, a taky všem maminkám. A jestli by šlo něco hezkého od Adele, tak budeme moc rádi, protože ji máme všichni v oblibě.
2: Tak rádi zahrajeme a posíláme přání všeho nejlepšího. Mějte se hezky.
3: Děkuji.
2: Naslyšenou.
3: Děkuji. Naschranou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje, a to dalším telefonickým přáním. Ve spojení jsme s paní Kateřinou. Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Kateřina a já volám z domova Magnolie v Ostravě Vítkovicích, kde je tady se mnou jedna paní, jmenuje se paní Vlasta a strašně ráda by dneska poslala písničku svému manželovi, který má dnes narozeniny, své 89. a ona s ním nemůže být, bohužel, protože její zdravotní stav to neumožňuje. Ale strašně ráda by mu poslala velikou narozeninovou pusu a popřála mu hodně zdraví, štěstí, energie a hodně rybářských úspěchů.
1: Je to hezké. A myslíte, že se dostaneme i třeba ke křestním jménům, alespoň manžela?
2: Takže bylo by to určitě pro jejího dědu Honzu, jmenuje se pan Honza Plavec, a moc ho zdraví. A strašně má z toho velikou radost.
1: A my z toho máme radost za ní a přejeme jí, ať se jí stále daří. Přejeme také, protože dnes je den matek, všem maminkám, které jsou u vás v domově Magnolie, také ať je potěšíme. No a kromě toho přání, které jste tak pěkně vyřídila, pozdravujeme i vás a rádi pošleme písničku, kterou si vybrala vaše klientka. A jmenuje se V slovenských dolinách. Zpívá ji Karol Duchoň.
2: My moc děkujeme. Krásný večer.
1: Mějte se hezky.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připravený je další vzkaz v telefonátu, tentokrát je od pana Olina. Přejeme dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, rozhlase i všechny posluchače. Chtěl bych vaším prostřednictvím pozdravit paní Martu Heraltovou v pečovatelském domě v Kopřivnici. Už jsem dlouho s ní nemluvil s ní, nenavštívil jsem ji tam. Jejím prostřednictvím zdravím její sestru Jarku, která je teda z Jižní Moravy, ze Žiaravic, odkud pocházíme všichni tři. A chtěl bych ji popsat, ať se má pěkně v tomto počasí, v tomto v této době, a asi se to má trošku zhoršit, ale to nevadí. Takže ať se má krásně, ať slouží zdravíčko a že se někdy zastavím.
1: Krásný vzkaz, to počasí se snad zlepší, napíšeme meteorologům, ať vydávají lepší předpovědi.
2: Ano, přesně tak.
1: Děkujeme za zavolání a hezky si to užijte.
2: Já moc děkuji za zahrání pětičky, mějte se krásně.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Stále posloucháte Český rozhlas z Ostrava. Zbývá nám 6 minut do 18. hodiny, připraveny jsou jako obvykle další zprávy, tak si je nenechte ujít.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slavii. Stavbaři dokončují novou kanalizaci v části Nošovic. V Česku přibývá psích kadeřníků. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty do 21 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý podvečer. Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou skončí ve Slavii. V podcastu Odbor přátel Slavie to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v sobotním derby v Šancelize proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Chorého, který trefil loktem soupeře Serencena a Douděru, který vulgárně nadával rozhodčímu, vedení Slavie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. I o předešlých prohřešcích Chorého mluví Tvrdík.
4: Je pro mě nepředstavitelný, že hráč Slavie Praha, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům, je v kázeňském trestu od klubu nebo v disciplinárním trestu od klubu, aby napadl loktem svého protihráče. Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
3: Tvrdík zároveň přiznal, že fanoušek, který vnikl na trávník a polil spartianského gólmana Surovčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Na konci května má být hotová nová kanalizace v Nošovicích. V části Malé Nošovice se rozšiřuje výstavba. Investoři tam dokončují stavbu rodinných domů a taky obec v lokalitě staví vlastní bytovky. Kanalizace tam ale zatím chyběla. Majitelé domů si po dokončení budou muset sami zajistit přípojky.
5: Obec lidem přispěje na každý metr přípojky 500 korun. U přípojek delších než 25 metrů úřad pomůže připravit také projekt. Firmu na výkopové práce by si lidé měli sehnat do letošního srpna, kdy chce obec začít se zkušebním provozem. Z Nošovic František Kuča, Český rozhlas.
3: Arboristé v ostravském obvodu Stará Bělá ošetřili 170 stromů napadených jmelím. Šlo o lípy, topoly i ovocné stromy ve veřejném prostoru i na soukromých zahradách. Zásah vyšel na zhruba 1,75 milionu korun, které obec získala formou dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny. Další etapa ošetření je naplánována na zimu a radnice bude znovu žádat o dotaci, potvrzuje starosta Mojmír Krejčíček z nezávislého sdružení.
6: To jmelí je prevít. Někde se to dělalo tak, že se prostě neodřezal celý metr a v některých kritických situacích se to pouze vylomilo. Takže tam se dá očekávat, že za 2 roky se to objeví a bude se tam muset znovu vylámat.
3: V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groomasters Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo s teplotami 12 až 8 stupňů. Zítra čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý jižní až jihozápadní vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S komplikacemi počítejte na kraji Ostravy Hrabové v Paskovské ulici. Je tam nehoda 3 osobních aut. A poněkud neobvyklé varování přišlo z Karviné. Na silnici 67 v části Louky je průjezd se zvýšenou opatrností. Žena skáče pod vozidla. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 18. hodině přejeme krásný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. A připravena je pravidelná hudební hlídka. Uslyšíme třeba o tom, jak se jmenuje česká píseň roku 1996, kdo napsal hudbu k filmu Na samotě u lesa, nebo co poslouchal filmový zápasník Rocky. Odpovědi a spoustu krásné hudby najdete zkrátka v dalším dílu pořadu hudební hlídka. Jehož hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Hudební hlídka.
1: Vítejte v Hudební hlídce. Od mikrofonu vás zdraví Milan Bátor a dnes se tak trochu zaměříme i na filmovou hudbu. Její melodie totiž zná úplně každý, přitom často ani nevíme, kdo byl jejich autorem. Co vám říká třeba takový Bill Conti? Říká vám to jméno něco? Jestli ne, nevadí. Jméno Rocky Balboa určitě znáte všichni. Film o odepsaném boxerovi v nepřekonatelném podání Sylvestra Stalloneho se stal největším filmovým trhákem roku 1976. Do kin vstoupil přesně před 50 lety a jeho ústřední melodie se stala obrovským hitem. Napsal ji americký skladatel Bill Conti, autor hudby k desítkám filmů a mimo jiné i hudební ředitel udílení Oscarů a mnohonásobně nominovaný umělec. Píseň z Rockyho se stala doslova nekorunovanou sportovní hymnou, která symbolizuje touhu po uznání a vítězství. Pojďme si slavný song z filmu Rocky od Billa Contiho k 50. výročí připomenout. Mimochodem, letos 13. dubna Bill Conti oslavil své 84. narozeniny. Posíláme pozdravy za Atlantik a přejeme mnoho zdraví.

Rocky Balboa alias Bill Conti v hudební hlídce. Narozeniny nemají jen lidé a filmy, ale pochopitelně i písně a nahrávky. Když se řekne Led Zeppelin, vybaví se mi jedna z nejzásadnějších kapitol v dějinách roku, která zůstává stále strhující a inspirativní. 5. dubna, přesně před 50 lety, vyšlo album Presence, které bylo z obou stran lemováno temnými událostmi. Ještě než nahrávka vznikla, havaroval zpěvák Robert Plant se svou ženou Maureen na ostrově Rodos, když jejich auto narazilo do stromu. 7. album Led Zeppelin vzniklo v náročné situaci, kdy se Plant teprve zotavoval. Aby toho nebylo málo, jejich zvukař Keith Harwood se rok poté zabil. Neuvěříte, ale jeho auto narazilo do stromu. Píseň For Your Life je poměrně věrný obraz stavu zpěvákovy mysli po této vážné autonehodě. V jednu chvíli dokonce Plant zpívá. Jsi na tom zle, horší to být nemůže. Příští zastávka je pod Drnem. Vokál Roberta Planta je ovšem i přes jeho zdravotní handicap vynikající.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Led Zeppelin a album Presence, které má letos 50 let v hudební hlídce. Když vyšlo, psal se rok 1976, který byl velmi úspěšný i pro amerického mistra filmové hudby jménem Bernard Herrmann. V tom roce získal hned 2 nominace na Oscara za hudbu k filmům Obsession a Taxikář. Herrmann byl dvorním skladatelem Alfreda Hitchcocka. Hudba z filmu Psycho se stala synonymem děsivé atmosféry, k níž Herrmann využíval velmi originálních zvukových a hudebních postupů. Jeho znamenitá hudba provází filmy Vertigo, Na sever severozápadní linkou, Občan Kane, 451 stupňů Fahrenheita nebo sci-fi thriller Den, kdy se zastavila země. Co film, tu jedinečná partitura plná napětí, bez níž si to, co se děje na plátně, nelze představit. Pojďme si nyní připomenout nádhernou hudbu k filmu Taxíkář, za níž si Bernard Herrmann vysloužil zmíněnou Oscarovou nominaci. Letos má tento filmový skvost s Robertem De Nirem a Jodie Foster přesně 50 let.

Film Taxikář v hudební hlídce a melodie Bernarda Hermana. Naposledy se dnes vrátíme do podivuhodného roku 1976, kdy se v muzice opravdu děly velké věci. Progresivní rock pomalu ale jistě začínaly válcovat nové punkové kapely, heavy metal a hnutí zvané New Wave. Přesto staří bardi neházeli flinty do žita a pokračovali v práci. Někteří zůstali ve starých kolejích, jiní se obratně přizpůsobili novým podmínkám. Kapele Genesis se změna stylu povedla, což si teď ukážeme na dvou písních ze dvou různých alb. Nejprve to bude píseň Mad Mad Moon z alba A Trick of the Tail. To vyšlo v roce 1976 a bylo prvním albem Genesis po bolestném odchodu frontmana a zpěváka Petra Gabriela. Je neuvěřitelné, jak se zbylá čtveřice sem a vytvořila v oslabení jeden z nejlepších opusů své kariéry. Genesis tehdy ještě hráli sofistikovaný art rock, ale talent psát chytlavé, bezmála popové melodie už i zde uslyšíte na první poslech.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Píseň Mad Mad Moon z letos 50letého alba A Trick of the Tail od slavné anglické kapely Genesis. Jak jsem zmínil před chvílí, uslyšíte ještě jednu písničku od této úžasné formace, protože Kulatiny letos slaví i jejich další album Invisible Touch. To vyšlo 6. června roku 1986 a o něch 10 let od desky A Trick of the Tail výmluvně ukazuje, jak obrovským vývojem Genesis a vlastně celá rocková hudba prošly. Bylo na snadě, že změna stylu od Phila Collinse a jeho spoluhráčů odradí ortodoxní přívržence progresivního roku. Současně ale sofistikovaný a dokonale propracovaný poprok přilákal ke kapele nesrovnatelně větší davy nových fanoušků. Genesis se stali jednou z nejpopulárnějších kapel světa. Jo, každý úspěch je kompenzován nějakou radostí i starostí. Pojďme si poslechnout píseň Into the Deep z alba Invisible Touch, které letos má 40. Možná si řeknete stejně jako já, že ti kluci po čertech dobře věděli, co dělají a že uměli stejně dobře art rock jako populární písně.

Kapela Genesis s dvěma výročními alby v hudební hlídce. Alba A Trick of the Tail a Invisible Touch z let 1976 a 1986 jsme nemohli v roce jejich výročí nepřipomenout. Obě nahrávky patří k velkým milníkům světové hudby a pozadu nezůstaneme ani v dalších minutách, kdy se budeme věnovat české hudbě. Abyste si nemysleli, že zapomínám na české filmové skladatele, pokusím se takové podezření nyní vyvrátit. V minulých pořadech jsme si připomněli geniálního filmového mága Zdeňka Lišku a nyní je na řadě jeho kolega Jiří Šust. Tohle jméno můžete nejčastěji zahlédnout u filmů Jiřího Menzla. Jiří Šust byl vynikající skladatel. Jeho filmové melodie jsou tak originální a chytlavé, že si je možná vybavíte i teď, když o nich jenom mluvím. Když vyslovím filmy Slavnosti sněženek, Rozmarné léto, Ostře sledované vlaky, Postřižiny nebo Na samotě u lesa, okamžitě víte, o čem je řeč.

U posledně zmíněného filmu zůstaneme. Jeho hudbu miluju a k výročí odchodu Jiřího Šusta do filmového nebe, kam se vydal 30. dubna roku 1995, si teď závěrečnou hudbu pustíme.

Na hudbě je krásné to, že je to zcela svobodná disciplína. Každý si může psát, jak se mu zlíbí. Fantazii se meze nekladou a když se jedná o kapelu jménem Vltava, můžu jen dodat, že fantazie je její doménou, v níž se Vltavě nikdo a nic nevyrovná. Můžeme to krásně vidět na poetických textech a neuvěřitelně barevné a hravé hudbě, která má osobitý rukopis. Vltava v roce 1996 vydala album Šťastnej jako trám. Pojďme si připomenout, jaká muzika se psala a hrála přesně před 30 lety. Už za 2 roky budeme vzpomínat na další album Vltavy, které je považováno za nejlepší českou rockovou desku vůbec. Teď se ale ukáže, jak vypadá ten, kdo je šťastnej jako trám.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Hudební hlídku a právě jsme se vrátili z roku 1996. Hned se tam ale zase vydáme, protože když už jsme zabrousili do poloviny devadesátek, pojal jsem podvratnou myšlenku nabídnout vám další ochutnávky z téhož roku. Můžeme si tak připomenout další skvělou kapelu, která v té době excelovala. Jmenuje se Mňága a Žďorb a vy, kteří sledujete aktuální dění v hudbě nebo jste její fanoušci, určitě víte, že tato legenda z Valmezu letos získala Anděla za svou aktuální desku Hoříš hořím, která spatřila světlo světa 12. září loňského roku. Mňága a Žďorb v roce 1996 hrála například v Amsterdamu a objevila se i v dokumentárním filmu Mňága Happy End. Mystifikační snímek má z léty stále svou svěžest. Jeho součástí bylo i soundtrackové album, z něhož si teď pustíme písničku s názvem Vím, kam mám jít. I tohle bylo realitou před 30 lety v roce 1996.

Aby měl i náš pořád hudební hlídka happy end, zůstaneme roku 1996 dnes už věrní. Dalším, kdo vydal nezapomenutelnou nahrávku, byla kapela Vanastovy věci. Jejich deska Andělé se stejnojmenným kolosálním hitem se stala jednou z rokových senzací. Písnička přežila bez úhony až do současnosti. Vidím to i na svých žácích, kteří se do ní většinou okamžitě zamilují a chtějí se ji naučit hrát na kytaru. My si ji taky zahrajeme a můžeme porovnat, jak pestrobarevná česká muzika před 30 lety zněla. Docela rád bych se do té doby vrátil. A když to nejde, tak to uděláme aspoň písničkou.

A která píseň byla podle akademiků a veřejnosti v roce 1996 tou nejlepší? Řada lidí se tehdy shodla na hitu Jsi můj pán, který napsal Karel Svoboda a textař Zdeněk Borovec. Píseň byla součástí muzikálu Drákula, který se nedávno vrátil opět na scénu jako důkaz, že nešlo jen o dobový fenomén. Ti z vás, kdo holdují muzikálům, vyražte na něj do Plzně, stojí to za to. A jako důkaz, že ani Lucie Bílá není jenom dobový fenomén, připomeňme, že tato fenomenální zpěvačka má nové album Obyčejná holka, které můžete slyšet na jejich koncertech vedle největších hitů. Patří k ním pochopitelně i Jsi můj pán. A my si na závěr pořadu i oceněnou píseň z roku 1996 pustíme. Lucie Bílá v hudební hlídce a ze studia Českého rozhlasu Ostrava se s vámi loučí Milan Bátor a těší se na slyšenou za týden.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků Slavie a Sparty chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. V Havířovské nemocnici přibývá pacientů v paliativní péči. Od středy začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání. Pondělí bude oblačné a deštivé s teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
3: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%, oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by z 16% skončili Starostové, těsně za nimi z 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Paliativnímu týmu Havířovské nemocnice roste počet pacientů. Nejčastěji jde o lidi s onkologickou diagnózou nebo chronickým selháváním orgánů. Teď mají lékaři k dispozici speciální místnost, kde se scházejí s pacienty a jejich příbuznými. V klidu a ve větším soukromí jim mohou vysvětlit, jak bude péče postupovat, vysvětluje vrchní sestra Monika Neškerová.
4: Opravdu každoročně stoupá počet paliativních konzilí. Já si pamatuju, za první rok jsme měli něco lehce přes 100 paliativních konzilí a loni už to bylo přes 200, kolem 250 konzilí. Takže opravdu ten nárůst je velký.
1: Do úterý je možné podat elektronické daňové přiznání za loňský rok bez pokuty. Lhůta uplynula už 4. května, ale podle finanční správy začne až od středy nabíhat sankce. Ta je 500% stanovené daně za každý den prodlení. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžete daňové přiznání podat až do 1. července.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo s teplotami 12 až 8 stupňů. Zítra pak čekejte velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přeháníky, odpoledne lokálně i bouřky. Teploty vystoupí na 17 až 21, na horách na 11 až 15 stupňů Celsia. Foukat bude mírný, přechodně čerstvý, jižní až jihozápadní vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na nehodu pozor na silnici druhé třídy číslo 483 v Bordovicích na Novojičínsku. Při střetu dvou osobních aut došlo ke zranění. Na místě zasahují záchranáři. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností a dbejte pokynů policie.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot, epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýbliky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIC operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénáristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Polimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšena i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Požádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost. Myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce. Můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scénárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scénaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověz nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené, jako v tím souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Do dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad této identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, že to mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu a vždycky bylo spojený s nějakou nutností poznávat, že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalajim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text, a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: zprávy.
3: Fotbalové Slávii hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přehánky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přehánky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petry Janů a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě dětským věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji, Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to bych chtělo nějakou fanfáru, tram, tadadá. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce. A nebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Když zaspíváš?

Když zaspíváš autorská dvojice Jakub Novák a Jana Leichtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání.

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

K12 a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají Loďky, skupina na Venuše, a zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala, a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy. Yes,

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity. To byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká 12. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
3: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se na povědy, co má říkat.
2: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
4: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která třeba bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
2: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu na západě Čech už s deštěm. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky. Později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona, hustý provoz je od sjezdu na Divišov, k omezení u Šmejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtiška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtišky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do krajů pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat. To jsou několikrát...
0: To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenín v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdybychom to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
2: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu.
2: Uděláme šnečka.
1: To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstu, pak už to jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Uhum. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si týče, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností

0: 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
1: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
0: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
2: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: u stolečku, kde si povídáme s hosty. Vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěrů.

0: pastěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď a mouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, za prvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vody, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
1: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
0: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
1: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
0: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
1: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout.
0: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3, 5, 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili no, si hudbu. No.
0: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
1: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
0: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
1: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
0: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk, Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky, do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přehánky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rídla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede. Chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil. Naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběh českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: ne, víc. Že ne.
3: Že si jen přibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co to máš na sobě?
4: No džínsovej oblek, co má bej? Jo, to je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženice s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda navedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, je na vy. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech být. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergo, tu zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220/80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti.
4: Ale, prosím tě, Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, vi?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. To? Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. Ona to jde, fakt to měla s matikou.
3: No určitě, to tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky půjdu, mně se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, to se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
6: Kdepak, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
6: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
6: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
7: Těší mě, Lehárová.
3: Zárubecká.
7: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
6: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
6: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
6: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
7: Ty máš ještě děti?
6: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
6: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
6: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
6: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
6: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. pět let vydělává. Pošli to dětem.
6: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
6: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
6: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
7: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
6: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Avraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čutí, a pak to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda. No.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: Že ne. Vy, no počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni no. Volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: Já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. To nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo. No. To není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? To by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčikla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
1: Viník bude přísně potrestán.
0: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
1: Zelená, zelená.
0: To je nenahraditelná ztráta.
2: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta. No tak, tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
3: Možná ještě slavnější než co takhle svatba princi je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
0: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej ložiček.
4: A nediv se, když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
5: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
4: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
0: Vy jste mu dala náramek?
4: Náramek po mamince.
5: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
4: No a já to taky říkám, rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
5: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
4: A tam ne, sem. Začínají mi bercové předy.
5: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
4: Je nemocná?
5: Ale co by? To by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
4: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
5: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě,
4: myslíš?
5: No.
4: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
5: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
4: Dobře.
5: To svolení.
4: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
5: Jo, jak to zařídím?
4: Už ať si pryč.
5: Sama?
3: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí, i když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky O princezně, která ráčkovala.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak začněte.
3: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: to stačí,
3: jako teda...
2: To stačí, děkuji.
3: Stačí.
2: To
3: stačí. Jsem celá z toho taková.
2: Ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
4: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
3: Co?
4: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
3: Co abst?
4: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
3: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
4: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
3: Co? No tohle je snad trošku moc.
4: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti, mě a mamince? Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
3: Co?
4: No já dělám...
3: No co?
4: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
3: To
4: sestru.
3: Je.
4: Totiž já jsem mužskej.
3: To vidím.
4: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
3: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda pane sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
4: To jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
3: Komu?
4: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
3: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
4: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
3: No dovolte, vypadám snad na to.
4: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
4: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
4: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
4: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
4: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jedl kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
4: Třeba vy a já...
3: Co?
4: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: Vyloučeno, vyloučeno! To já nemůžu.
4: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
4: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
4: Počkej, s kytkou? No, skytko, ale to já snad, já nevím, já
3: co?
4: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
5: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, které, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendáře a do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky? Kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. Teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostřikovače ostřikují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gotta. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, povězte, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky.
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá. Nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, vidíte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení, jako zimně, protože to měl motor vzadu, že, zátěž, takže paráda.
0: Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Jo. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli, ten, bílého jako Favorita.
1: Držel, ano, jo. Bílého také, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Motorově se jel.
0: No, z těch Favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No, já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem. Takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výjmout a nosit sebou domů. Rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, já si to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince a já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elány a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Nevíte,
0: dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom roce, jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74 starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: No, ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli to, 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl, Ostrava Kratky Zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu měl, jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádný malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že ji měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my já jsme se... měli pak GLS-ku 200, GLS. Škodovka GLS, to byla... No to jsme, to mě tady v baráku bydla, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka. Tak, no. A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Heleno, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne, Škodovkou, ne, to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No, popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisa, nám tady studoval a potom, protože za komoušu, kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeot Kaconka 404 nebo Kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díly dět. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Jo,
1: no,
0: takhle.
1: Já jsem až na Džerbu a v té době v roce 74

0: tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze, a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily, a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
1: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete.
0: Já jsem jezdila strašně ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
1: A dnes už vůbec nesednete?
0: No, já mám dceru, no.
1: A ta vás vozí.
0: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze, takže já už ne. Vlakem to je absolutně vyloučený. A to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
1: Výborně. Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala jsem si...
0: Tak, já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
1: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy po dálnici.
0: Ne autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu za zahraničním paláci, jezdili jsme na kontroly, já jsem dělala ceny byl tam fajn.
1: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
0: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
1: Ať se vám daří, no. Klidnou noc.
0: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
1: No to moc děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot, a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali. A potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru na Pálavu. To bych se podíval hned. Třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený Žigul, si tak matně pamatuju. Moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze severní Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad. Děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stála posluchačka Maruška a pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku, oblíbená barva červená. Je dobře vidět. Správně, paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala: zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50-centimetrová liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal: dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Ano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem, auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodná Fiatkem 650, s tou beruškou, víte, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci.
0: Jo, jo, jo. No a
1: jak
0: sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech. Byl výborný. V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutý.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: Ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě. Abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té Škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. Oni ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům v ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte?
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž studená a pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze?
1: Ano. No, jezdím většinou dopravou, městskou dopravou, veřejnou takhle.

0: hospodář.
1: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout? Pokud ano, je to vaše?
0: No, ne, už ne.
1: Je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, povězte?
0: Bílou.
1: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
0: Ano.
1: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se nikdy ozvěte.
0: Pěkný vysílání.
1: Ať se vám daří, pane Milané. Naslyšenou.
0: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Tou cestou.

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom takže, něco je dělat i autoškolu v horším autě, viď?

0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla. Takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení, nebyl. To jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo, tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá. Ano. Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a děde se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát pětku. A on mi říká, to tvoje auto vůbec pětku nemá.
0: Jo, v autoškole mělo pětku a tohle nemělo pětku. A vidíte, dneska už má šestku. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám já si, mám manuál.
0: Užívám si to nechci. Řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom pětku a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu šestku a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo. Přestaly fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: zažila jsem toho na cestách.
0: To nás učili,
1: hodně,
0: že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: to, se člověk nemusí stát.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl, nebyl tak pozorný? Možné, je to možné. No. Dobře, paní Jitko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj. Ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce se měl jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo. A že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, ne, no 78 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, i bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta bude asi...
0: Neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: No, pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagena Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. ale teď teda v posledních letech jako už na operák. Už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit. To je jako fajn, no. Ale člověk se poplatí.
1: Tím golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A i byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 tisíc. A jinak nic, no.
0: Výborně. Dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a golf je takový červený takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale se 120 jenom po Česku a s Felicii s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, půl, mít 4 lidi, že je 2 synové a manželka. A taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub. A ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli.
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje sousedního, ať se vám daří.
1: Taky, jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď udělám radost.

česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc, začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji 1 rok, prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky, to se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika, dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 71. Zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme, tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drak, však

0: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mm-hmm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarážovaný. No a jedenkrát na jezdění jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Uh-huh. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezneš. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, když jsem začala vyjíždět z toho auta o ten sloupek té garáže, jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Hodou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, tak vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách líst a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začali dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No, a byl další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: Dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice, ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, aby na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu dostala. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, co říká, já najedu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova. A tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka. Po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky. A pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: která hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky, když je mě... Dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Mm-hmm. Tak ať zdraví slouží, jo.
1: No, děkuji vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku. Protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně. Dobrou
0: nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnici a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil. Tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: Noční lince teď už s datem 11. května přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Byla Simka, 13. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom 3. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. A nakonec to už jsem byla sama. Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky. Popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvízt někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s Cesimkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti s radostí vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svýst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak
1: prostě
0: to je?
1: Prostě pro mě autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali, a teď si dopřejeme nezmary.

0: Tak jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubice na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeot 307 kombi. To se pozná chlap, no, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům. Někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce. Byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu. Další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank. A teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný, ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, to nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidlo, to byl Trabantík. A pak jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, Škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil, teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, to jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho tak každý udržel, jak to bylo vystříkané rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: To si člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No jo, to byla uhnělá nápravní se za předkolo, ale to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak, jsem vystřídal další auto, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No tak mezi tím jsem vystřídal Škodovku, pak přijatel a ještě další Škodovku, pak Opla.
0: Máte no, to pestré.
1: No a teď zas malinkýho Fiata Stereo 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: V Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, když se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, takže jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, že to jsem tam poznal, když jsem tam byl, nem tudu. Tak to bylo tady. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo, no tak nelze se divit, jako za svoj neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém, no.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco, no. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to je jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, no. No teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No a když to má leasingovku,
0: tak je to Praha. No, no, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo. Ten je oprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle tak jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete Já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle. A když jedete podle těch někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, a že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného. No, a mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16. To jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách. Jo. Mám mapu Autoatlas, mám na autě.
0: To si kupujete teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo? Rostou jako houby po dešti.
1: No jo, tak rostou, ale zase to není tak, že se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. Já... Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr, takže
0: jo, dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si škodovskou stovku, nedám na škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Jinak už ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. No já jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky, akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém.

0: vlastní kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták, aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? A tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
1: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka, říkáte.
0: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehřívalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že? Pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky, mě kamarádi ušili takový potah na to, aby nás, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a jsem jezdil do Bulharska.
1: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
0: Ano.
1: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
0: Ano.
1: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a teda, to byla krasavice, tahle Škoda.
0: Víte, Škodovky byly...
1: Ty jo, to bylo krásné auto. No. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
0: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
1: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
0: No, tam já jezdím na kole trénovat.
1: No, vidíte.
0: Já jsem jel Tour de France, taky víte, s tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
1: Ano.
0: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
1: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
0: No, vidíte. A tam hned za tou šelku zatočíte doleva a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
1: Dobře.
0: Dám si kafičko.
1: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor, jako by nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
0: Musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem 42. ročník, víte, pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to klidně se zastavte.
1: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
0: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
1: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli, v tomhle případě to nevadí.
0: A to cestování, to by vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
1: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma, jo, to je dobrý nápad, nebo ty mapy, navigace, já to nějak vymyslím, mějte se hezky a klidnou noc.
0: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A teď trocha slovenčiny v písničce. Jaká?

0: nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele z Polaví, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda 1200 sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchvijaký pino, ale asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. My tak jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce. Na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, tak že si ho vememe. Já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. A já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, jak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě, při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
0: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo. No to, a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem

0: odbočila a prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
1: takže počkejte, jak vás, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
0: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě
1: jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
0: No, nechápu to, nechápu to.
1: Včas vás za sebou neviděl.
0: No, takže prostě nevím, tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky u každý, už jsem teda byla úplně vsteky bez sebe a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený a teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí za tím autem, co jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
1: Dobře to dopadlo.
0: Cože?
1: Dobře to dopadlo.
0: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním, to už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vykličkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu, my jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, pak jsme, a pak teda to jsme měli škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120, a protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takovej problém sehnat auto. A to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
1: Je. Yeah.
0: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizím.
1: To si nedovedu představit.
0: Německa a tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řízení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
1: No, rozumím.
0: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka. No a to všechno bylo obráceně.
1: Tak to jste teda kabrňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí takhle, no.
0: Taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení právě jsem si zvykla. Nejlepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
1: A
0: a říká, ukázal, musíte doprava. Já to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar, protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš a tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá. Ty Subaru byly dobrý. No.
1: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
0: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale
1: krásně jsem si to užil, ať se daří, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák, ať se vám daří.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrom černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
8: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
8: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
8: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
8: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku k sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž prý pomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
8: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes.

0: Kde je černý pes?
1: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
2: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
0: Co se to se mnou stalo?
3: Pan doktor Livesey je náš přítel.
2: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
0: Já nejsem Bones.
2: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
0: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
2: Konečně rozumné slovo. Paní Hawkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
3: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
2: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: Tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
4: Bile Bonesy, naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
4: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
1: Au!
3: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
4: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
4: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanu.
4: Máš ještě 6 hodin.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
6: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Němci, rytíři štěstěny přišli. A běž, výraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, byli bounsleži tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Bile Bonsil, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Vidíš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. Dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem, ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: Nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smolleten.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník

0: a lodi ví víc než já. A to není správné.
1: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
0: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
1: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
0: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
0: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
1: To není možné.
0: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
1: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
0: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
1: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
0: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No. Pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem Strelony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo,
1: tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko vyschlovi nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: zuzlení. Teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Diku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, váč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra, pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl.

0: Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
1: Tady máš. A dávej pozor.
0: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotce, tak tohle ti jen tak neprojde.
0: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
3: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
0: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
4: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
5: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
0: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
4: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
0: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
5: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
4: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy.

0: Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
0: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil z penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
2: Samé bukáty! Samé bukáty!

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.